Rádio Černá Hora.

0: hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
1: firmanazážitky.cz.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Potřebuješ novou dřevinu, pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
6: Hola, hola, Opočno volá. Jsme PZP Heating, úspěšný výrobce tepelných čerpadel a právě teď rozšiřujeme výrobu a hledáme nové zaměstnance do výroby a logistiky. Všechna volná pracovní místa najdete na našem webu pzpheating.cz. Nabízíme jistotu a stabilitu zavedené společnosti, která vyrábí produkty s budoucností. Přidejte se do týmu PZP Heating v Opočně i vy.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hitradio.
6: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout vládu premiéra Andreje Babiše. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Španělsko zakázalo řízení elektronických koloběžek a dalších podobných prostředků lidem mladším 15 let. Platit začala novela silničního zákona, která s tím počítá. Lidé používající koloběžky budou mít nově i povinnost nosit přilbu a v noci při snížení viditelnosti také reflexní vestu. No a na kongresu Mezinárodní hokejové federace IIHF na Tenerife se dnes bude volit nový šéf světového hokeje. Mezi 9 kandidáty na post prezidenta je i bývalý úspěšný český brankář a současný viceprezident federace Petr Bříza. Spolu s Němcem Reindlem by měl být favoritem. A jdeme do regionu.
7: Nemocnici v Ústí na Torlici zítra omezí odstávka proudu, provoz tam zajistí záložní generátory. Mimo provoz budou CTčko, magnetická rezonance i třeba radiodiagnostika. Omezeně bude fungovat urgentní příjem. Porodnice zůstává otevřená. No pátek ve východních Čechách bude celkově polojasný až oblačný, teploty na horách kolem 15 stupňů, dole 17 až 22 stupňů Celsia. A vlastně takový podobný víkend bude ve východních Čechách v sobotu i v neděli.
8: Dnešní cíl je jasný, směr Květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.

0: Kuchyně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Snídaně šampionů.
2: A je pátek.
3: Co ti je? Krásné ráno.
2: Já jsem se zase zapomněl rozkokrhat. Tak krásné ráno, je páteček, 6:02, s vámi snídaně šampionů. A taky písničky, tak začínáme Miley Cyrus
3: and of the world.
2: Pardon, no tak jdeme na to.

0: Cyrus End of the World na Hit Radio 6.06. Já bych zopakoval ceremoniál, když to na poprvé nevyšlo. Takže my vám přejeme krásné páteční ráno. Konečně páteček. To je paráda, co?
1: Já jsem teda dneska víc než kdy jindy ráda, že už jsme blíž tomu víkendu.
0: No ale jestli vzpomínáte, my jsme se tady dva dny po sobě stěžovali, že jsme se moc nevyspali, Jasmin na včerejšek vůbec. A já vlastně, když o tom přemýšlím, tak já se musím postěžovat i dneska. Já jsem se přespal zase, člověče.
1: Ježiš, to je furt nějaký problém.
0: Protože buď to je málo, anebo to je hodně.
1: Tak hodně já neznám.
0: A kde je ten zlatý střed, no, tak to nic. Nicméně víkend před námi už teda nebude prodloužený, jako byl tenhle poslední, ale myslím si, že po tom týdnu se zasloužíme. Hmm. Tak by nás zajímalo, co chystáte, co chystá Jasmin, co bude u Jasmínu na programu.
1: Jasmínu. Zítra se budu podle mě dospávat jako z celého tohohle týdne, ale v neděli máme rodinnou oslavu, moje neteř slaví rok, taky můj nevlastní táta slaví narozeniny, takže to bude takový hezký.
0: To máte v neděli?
1: Ano.
0: No tak to bude hezká v pondělí.
1: Ne, tak to není žádná
0: to bude krása,
1: picí kalba,
0: to bude krása. No počkej, picí kalba, takže říkáš neteře, ty je rok a strejdy?
1: Nevlastní táta.
0: Nevlastní táta, no tak u táty, u nevlastního táty to budou rychlý špunty a u neteře to bude normálně prostě šáňu, že jo, to opravdu ví. Já budu na svatbě klasika. No tak zajímalo by nás, co plánujete vy, protože za malou chvíli startuje minuta šampionů, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a jaké jsou ty vaše plány na víkend, stačí nějak ve zkratce, budeme se těšit, napište nám to na 777 937 777. Teď Lenny Kravitz na Hit Radio, hezké ráno.

0: určitě i vy se těšíte, až odletíte z práce, směr víkend. Tohle Lenny Kravitz, Fly Away.
1: Na Hit Radio, 6 hodin, 11 minut. Začíná minuta šampionů, ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a taky, jaké jsou vaše plány na víkend. Tak minuta startuje teď.
2: Katka Bystřice, hory s úžasnou partou a taky trénink mažoretek s dcerou.
1: Vlaďka Praha, dneska směr Katovice, zítra Krakov, Polsko.
2: Petr z Opavy uvažuje, že to asi proleží, anebo bude relaxovat a ladit naší stanici.
1: Jitka Litoměřice, odlet na Bali s přítelem.
2: Tomáš Plzeň bude vozit lidi v tramvaji, protože prý někdo to dělat musí a zdraví celé Hit Radio.
1: Taky zdravíme Kača Osoblažsko, setkání mineralogie.
2: Renáta Bukovsko jede na koncert Arakain a Dimitri.
1: Tak jsme rádi, že posloucháš nás. Market Cap, stěhování do rodinného baráčku našich snů.
2: Martina Most, večer jeden na 30 let lunetiků, pustý.
1: Martina Havířov, zítra jsem v práci a v neděli se chystá na hory na houby.
2: Dobré ráno, my dneska máme přespávačku ve školce s dětmi, takže zítřejší den bude také náročný. Zdravíme všechny, mateřská školka Paleček Šenov u Nového Jičína, píše Kristýna.
1: Přespávačka ve školce.
2: Jo, a to já jsem nikdy neměla a na základce nám říkali, že bychom něco takového mohli udělat, že jiný základky to dělali a nám to neudělali.
1: Pro mě, když se řekne kombinace slov spaní a školka, tak já si vždycky vybavím sebe, když mi čouhaly nohy z těch malých postýlek, protože já jsem byl už ve školce docela čahoun a mě furt koukaly nohy, jo? Takže to je moje vzpomínka, nicméně teda pokud se někdo chystáte na nějakou přespávačku a nejenom ve školce, ale třeba u kámoši, když vzpomínáte na svoji první přespávačku, když jsme byli velký, pak jsme se otevřeli třeba ty rychlý špunty a dělali jsme, že jsme dospělí, pane bože. Takhle, ať chystáte víkend jakýkoliv, tak si to hlavně užijte, nicméně je teprve pátek ráno, budeme rádi, když si to páteční ráno dáte s námi. Alex Warren, Fever Dream, další songy tady na Hit Radio. Hezký ránko.

0: čtvrt na sedm, pár minut k tomu, tohle je páteční Hit Radio snídaní šampionu Lady Gaga, Bradley Cooper. Prosím pěkně, máme za sebou největší protidrogový zásah v Česku. Policie naplnila zabavenými věcmi 36 kamionů.
1: 36 kamionů?
0: Což je sakra hodně. Když si představíte kamion a vy nás si budete to 630, tak to je opravdu
1: máte
0: jako...
1: 36 kamionů.
0: Máte 36 kamionů. Takhle, produkty, suroviny a vybavení k výrobě syntetických kanabinoidů v lidský řeči zabavily nejvíc holení v historii.
1: Ty bláho, to už jako není zásobička na víkend. To je tak, kdyby
0: pane
1: ten víkend trval 20 let.
0: Pane prostě. Bože. Hele, tam už chvíli nevěrnostní program teda do toho, jo. Ale já si říkám, co s tím teďka se bude dít jako to s takovým nákladem. Já bych to, mám nápad, abych to odvez do někam do středu republiky, někam na Vysočinu, udělal z toho obrovskou hromadu a zapálil. Aspoň by nám na chvíli třeba přestali vadit ty ceny pohonných hmot. To byl vysmátej víkend. Anastasia, Left Outside Alone, další skvělá muzika za malou chvíli tady na Hit Radio, taky Eva Farna a Mirej, tak krásné ráno, šampioni.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkaps Ledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Melory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
11: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pip, pip.
12: Nevydařené rande, trapné ticho, rychlé s Bohem a pocit nic moc? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru zabírá 100% a chmury jsou ty tam. Futurum Hradec, prostě lepší móda.
13: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
14: Koberce Brázda.
15: Koberce Brázda.
14: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.

0: v Liberci. Máme informaci, že tam hasiči zasahují u požáru v Kubelíkově ulici, která je proto teď dočasně neprůjezdná.
1: Právě teď v Lexus Hradec Králové. Zvýhodnění až 700 tisíc, 0% financování, sleva na zimní sety kol a vozy skladem.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: oznámili to její právní zástupci. Lékaři jí poskytují péči k záchraně života a přesnější prognóza ohledně jejího zdravotního stavu zatím není možná. Prezident Spojených států Donald Trump, který vede válku proti Íránu, letos Nobelovu cenu za mír nezíská. I tak ale výbor, který laureáta vybere, jeho vliv podle expertů pocítí, napsala to agentura Reuters. No a atletický meeting Zlatá tretra Ostrava se příští rok bude konat o týden později, než bylo v plánu. Organizátoři museli 66. ročník posunout na úterý 29. června kvůli změně termínu mistrovství Evropy atletických družstev v rámci evropských her v Istanbulu.
1: Tak Davide, děkujeme za rychlý zprávy, no a my jdeme na parádní srdcovku, na kterou se těším už od rána. Je to song z dob, kdy 5-minutové písničky byly standardem, jo? Je to jedna z největších tanečních jmen osmdesátek a ve skutečnosti je to song o klukovi, kterýmu v katolické škole namluvili, že skoro všechno, co ho baví, je hřích. Takže si říkám, Jasmin, že máme jako velkou odvahu to pustit ve státě, kde je čtvrtina věřících. Pet Shop Boys, It's a Sin na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: patříte mezi ty, kdo si řekl, sakra, tohle jsem dlouho neslyšel, tak jsme v tom úplně stejně. Maroon 5, This Love, 6 hodin 40 minut na Hit Rádiu. Hezké páteční ránko, šampioni.
1: Za chvíli, anebo možná někdo už teďka z dětí, jedou do školy a právě do školy se chci teďka podívat a konkrétně na hudebku, protože by mě zajímalo, jestli se u vás ve škole zpívá nebo zpívalo. A nejenom o hudebce, ale třeba nějaký soutěže nebo akce.
0: Jakože mám zaspomínat já, jestli jsem zpíval,
1: no,
0: tak jo.
1: Ty.
0: No, já jsem rád zpíval ve škole. Já jsem se vždycky předváděl před třídou, víš. Takhle, to, že ten zpěv je nic moc, tak to je věc druhá, ale rád jsem zpíval. Co ty pravděpodobně asi teda taky, když zpíváš teďka?
1: Taky, a my jsme tam měli různé akce právě a třeba jsme zpívali koledy před školou, před Vánocema a tak. Nicméně, proč o tom mluvím? Lidl teďka spojil síly s Bobem a Bobkem a taky Karol z projektu Karol a Kvído. A rozjíždí právě piveckou soutěž pro školy a pro školky z celé republiky. Stačí jenom natočit celou třídu, jak zpíváte, můžete tam dát soutěžní song, který se jmenuje Jsme kuchaři, nebo nějaký svůj oblíbený hit, klidně něco vlastního. No a video nebo audio pak poslat do 31. října na bobabobek@lidl.cz.
0: A teďka rodičové a děti, ta nejlepší část, jo, vyberou 14 výherců a za nimi přijedou Bob, Bobek a Karol přímo do školy. Co vás čeká? Tak ta rozcvička samozřejmě, hry, soutěže, workshop, taky nějaká super sváča. Takže jednou může být, jako si myslím, důvod se do té školy vlastně těšit. Tak kdyby vás k tomu zajímalo víc, tak všechny detaily, podrobnosti najdete na lidl.cz/škola/volá. Takže, co udělat? Sehnat třídu, rozespívat a natočit.
2: Můj děti, tady Karol, zapojte se do 31. října do soutěže s Lidlem a vyhrajte s vaší třídou dopoledne plné zábavy se mnou, Bobem a Bobkem. Více na lidl.cz/škola/volá.
3: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
4: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195,
6: laminátovou
5: a voděodolnou,
6: která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
5: Přesně.
6: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října.

0: Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
1: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy, too comfortable to take off.
4: Hledáš práci, kam budeš chodit rád?
5: Na prácevrohlíku.cz ji najdeš.
4: V Opatovicích nad Labem otevíráme moderní sklad a hledáme spolehlivé skladníky. Dáme ti smlouvu na neurčito, nástupní mzdu 32 tisíc a k tomu příplatky. Praxi nezeš, vše tě naučí zkušený parťák.
5: Přijď na náborový den do naší haly ve středu 7. nebo 14. října vždy od 10 do 16 hodin. Víc na prácevrohlíku.cz. Těšíme se na tebe.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu.
9: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
10: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
11: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
9: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.

0: nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Ranní provoz je zatím bez větších komplikací. Na D5 se pozor na zúžení u Třebonic a dál mezi kilometry 89 a 95 v obou směrech. Hustší provoz pak čekejte tradičně na příjezdovkách do Prahy. Jinak ostatní dálnice a hlavní tahy jsou zatím klidné.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: navíc, když je páteček, že jo, tohle je Krištof 6.54, dáváte si Hit Radio, hezké ráno. Koupil panství v Itálii a produkuje vlastní víno Imet. Gordon Matthew Thomas Sumner slaví 75. Je to Sting, dámy a pánové.
1: Oh.
0: Je to Sting, pro mě teda osobně jeden z nejoblíbenějších zpěváků, samozřejmě nejenom jeho solovky, ale taky songy od skupiny Police, kde byl právě frontmanem. 17 cen Grammy. Je to naprostej bůh, teda za mě. Miluje Českou republiku. Naposledy, možná jste byli, sestavil na festivalu Metronom Prague. A my tady s Jasmin, my jsme se o tom bavili a my nevíme. My nevíme, co vybrat, protože on ty písničky má všechny dobrý, jo. Třeba Desert Rose. My opravdu nevíme, co pustit na oslavu těch jeho 75, jo. Nebo třeba Fields of Gold. Taky dokonalý.
1: Taky dobrý. Pak tady máme Shape of My Heart. To taky miluju.
0: To říkala, že by si zdala ty, co?
1: No jo.
0: Já jsem za Desert Rose teda zatím, jo. A nebo pak má ještě tohle, Englishman in New York samozřejmě. No a protože... A protože my se nemůžeme dohodnout, tak nám pojďte zavolat na 800-937-937 a kdo se dovolá jako první, bude mít možnost výběru tady z těch 4 songů, protože my bychom se tady poštěkali a to prostě v pátek ráno nechceme, jo?
1: Jako máte možnost výběru, ale Shape of My Heart je za mě nejlepší výběr.
0: Jako tak. Možnost výběru dobrá, ale Desert Rose, ale jako dobrý, jo, teda. Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo tam?
2: Dobré ráno, tady Alena.
1: Ahoj, Alena.
0: Ahoj, Alenko, tak co ty a Sting?
2: Já ho mám ráda, jako je to úplně teda jiná věková kategorie, ale já ho mám ráda, má krásné písničky.
0: No tak schválně, my jsme tady dávali na výběr Desert Rose, Fields of Gold, Shape of My Heart nebo Englishman in New York, to co hraje teďka, tak co bys chtěla?
2: Já mám ráda to Shape of My Heart.
0: Takhle, já nemůžu být samozřejmě smutný, protože všechny ty songy jsou jako dokonalý, jo. Tak
2: je to opravdu těžký, no.
0: Tak Alenko, ještě nám řekni, kam frčíš, do práce?
2: Do práce,
0: no tak šťastnou cestu a Shape of My Heart, hele, už to tam hraje, už to tam jede.
1: Děkujeme
0: za výběr, Alenko, šťastnou cestu a hezký pátek.
2: Mějte se,
1: ahoj.
0: Čověče, na tebe jsou tak hodný ty naše posluchači.
1: Ne, prostě mám vkus dobrý, oni taky, ne, tak to je.
0: Je to super, je to skvělý. Takhle bylo úplně jedno, co vyberete, ale tohle je 4 minuty 27 kvalitní muziky Sting na Hit Radio. Hezký ráno.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Není to jen fest, je to Royal Fest. Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Oš, Michal Hruza, opět Hradeček a Faktoriál Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS ticket. Royal Fest. Pevnost plná hudby.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Madeta jihočeské máslo v Bila klubu za 32,90 pouze v pátek a sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
4: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
4: Rozložte nové možnosti.
3: Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: maximální prodejní ceny pohonných hmot na víkend a na pondělí. Dnes mohou čerpací stanice prodávat naftu na nejvýš za 48 korun a 58 haléřů za litr, benzín maximálně za 45 korun a 92 haléřů za litr. Proti čtvrtku, kdy začala cenová regulace platit, se cenové stropy snížily. Pokud byl Írán zapojený do středečního incidentu v letadle společnosti Fly Dubai, které se jeden z pilotů snažil zničit, čeká ho velmi tvrdý trest, řekl to prezident Trump. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, proč druhý pilot během letu z Dubaje do Tel Avivu pobodal kapitána letounu. No a tenista Jakub Menčík v prvním kole v Pekingu porazil 6-4, 7-6 Alexandra Bublika z Kazachstánu. Úvodní zápas dvouhry zvládla i deblová světová jednička Kateřina Siniaková, která v prvním zápase se od triumfu ve čtyřhře na US Open porazila polskou tenistku Magdu Linetovou 2-0 na sety. A teď pohled do našeho regionu.
1: Řidiče čekají zítra v Pardubicích a okolí dopravní omezení, a to kvůli cyklistickému závodu Letap. Trasa povede z centra přes Dašice, Holice a Borohrádek až do Chocně a následně zpátky do Pardubic. Silnice na trase budou během závodu postupně zavřené. Na start se postaví až 1840 cyklistů. Babí léto skončí až příští týden ve čtvrtek, i dneska čekáme polojasno až oblačno na východě Čech a do toho hodně příjemné teploty. Mezi 17 až 22 stupni Celsia.
2: Dnešní cíl je jasný, směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
3: Dobré ráno, šampione.
4: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
5: Jsme tady pro tebe.
4: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
6: Hezké ránečko.
7: Krásnej pátek konečně.
4: Snídaně šampionů.
6: Myslíme, že i vy z toho máte radost, že jsme se přiblížili k dalšímu víkendu a radost vám udělá i další parádní muzika. David Guetta, Sia, She Wolf. Tím začíná další hodina, tak hezké ráno.
4: Hit Radio Černá Hora.

0: Geta a Sia na Hit Rádiu. Osm minut po sedmé.
1: Jestli máte pocit, že máte špatný vztahy s vašima sousedama, protože vám občas třeba vrtají, nevím, v neděli ráno, tak buďte rádi, jste na tom ještě v pohodě podle nás, protože v Británii jeden soused vyřešil takový dlouholetý spor tak, že ukradl traktor s balíkovačem, ujel s ním 14 kilometrů a napálil to sousedovi přímo do baráku. A ne jako, že trošičku do plotu nebo něco takového, ale normálně on projel zdí až do baráku a ten dům poškodil takovým způsobem, že se musí prakticky stavět znovu. Dokonce teda tam zbořil jako nebo znesvětil hrob otce toho souseda. Fakt jako špatná věc.
0: Ty jsi říkala, že jel 14 kilometrů, tak to bylo teda výlet tak na dva dny. Nicméně, já když o tom přemýšlím, tak za mě je největší prča na tom to, že na tom traktoru bude větší škoda než na tom baráku, ale ten traktor zase nebyl jeho, že jo?
1: To je fakt,
0: protože víš, kolik stojí takový traktor?
1: No hodně
0: peněz stojí traktor. Tak by nás zajímalo, jaký největší sousedský konflikt jste zažili vy, případně co prožíváte? U Jasmínu u vás něco?
1: Jo, u mě konkrétně ne, já jsem taková, že se snažím vyvarovat vůbec jako styku se sousedama, jo? Já moc s těma lidma nemluvím. Já moc jako nemluvím s těma lidma a tak, kdybych žila na vesnici nebo v baráčku, tak si myslím, že jo, ale takhle jako v těch domech ani ne.
0: Co většině mezi říšíme takový nebo problém, no jako on to nejde úplně vyřešit, protože pod náma bydlí paní, která si chodí na balkon dát cigaretku. A on tam chodí docela často a samozřejmě ty chceš vytrat a ono to tak ti jde dovnitř, jo. No tak máme prostě teďka nad tým obyvákem elektronický bicí. No, ne, že bychom to chtěli jako jak vracet, ale moje říká, až ona přestane, tak přestane hrát, jo. Takže je to tam takové lehké jako napětí.
1: Je fakt, že já si tady celou dobu, co ráno vysíláme, stěžuju, že pravidelně ve 3 hodiny se tam pere. A já od té doby mnohem hlasitěji zpívám a hraju na nástroje, no, aby jako se neřeklo.
0: No ale počkej, já jenom to chci vysvětlit pro vás, co v tom třeba trošku nevyznáte, tak oni jsou elektronický bicí a klasický bicí. No, a ty elektronický nedělají takovej kravál, takže jakoby my přidáváme, jo? Pokud to jako neustane, což jako neustane samozřejmě, tak dáme ty opravdický.
1: Tak jaký spory řešíte u vás vy? Číslo k nám 777-937-777 a co jste si napáchali?
0: Tak když nám to nahrajete na WhatsApp jako hlasovku, bude to prýma, samozřejmě budeme rádi i za SMSky. A teď můžete být rádi za další hity. Jeleni všude zdejší, to vás zabaví v 7 hodin 11 minut. Hezké ráno, zítra.

0: na 8. Dvě minuty k tomu, tohle je Avril a taky páteční Hit Radio. Dva sousedi se roky nesnášeli, tak jeden ukradl traktor, jel s ním 14 kiláků a napálil to do domu rivala. To je příběh z Británie. No a chtěli jsme vaše zážitky se sousedy, protože je nám úplně jasný, že jste zážitků plní.
1: Máme tady na začátek takovou milou, hezkou zprávu od Lenky.
0: Pojďme na to, pouštím. Někde? Tak, máme to tady.
2: Takže když to shrnu, jo, tak 18 stupňů asi tak jako moc, protože...
1: Ty jo, dobrý, Míšo.
2: Teďka vlastně jak byli... bylo.
1: Tak já možná zase nějakou
0: zprávu,
1: ne?
0: Já jsem, pardon.
2: Krásné, dobré ráno. My se sousedíma máme vztahy úplně skvělý. Navzájem si pomáháme, chodíme grilovat společně na kafe. Prostě sousedka třeba vidí, že přijedu z práce, tak akorát volá přijít na kafe, takže si dáme rychlý kafe spolu, probereme, čím nás ty chlapy zrovna štvou. Zvířátka si hlídáme navzájem, ale nebylo tomu vždycky tak. Museli jsme se k tomu prostě dopracovat, že jo? Dospět, jak my říkáme. Takže my si sousedíma vztahy v pohodě.
0: Tak, to byla ta milá hlasovka na začátek. Pojďme na ty ostatní zprávy. Ahoj, my bydlíme v paneláku a pod náma je baba, ta kouří skoro furt, ale ona nemůže prostě kouřit někde před panelákem, ale na balkoně, takže my nemůžeme ani vyprat.
1: Ale to je fakt s tímhle, no, to je nepříjemný, když se fakt nedá ani prát.
0: To je fakt, to je hodně nepříjemný, známe. Taky tady je hlasovka od Šárky. Pouštím teď.
3: Ahoj, tak my jsme měli sousedku, která nás měla tak strašně ráda, že na nás volala každou chvilku policii, že děláme bordel a že rušíme noční klid, bylo třeba 8 hodin večer, takže to nebylo uznané. No ale jednou jsem přišel ke svému autu a ona mě rozbila okno na autě a u řidiče. Takže takové spory byly krásné, ale nikdy se jí to nedalo prokázat. Ahoj, mějte se.
0: To je dobrý mít takový prima sousedy. Taky tady je zpráva, hlasovka od Jarky. Jarko, pojď.
4: Ahojky moje milé rádio, tak my řešíme se sousedy spor takový, že jim strašně moc štěká pejsek, ale jako vím, že je to pes a že kdyby uměl mluvit, tak mluví, ale problém je v tom, že ten pejsek štěká už od nějakých 5 hodin od rána až někdy prostě opravdu do 4 hodin do odpoledne. Ve chvíli, kdy jste po odpolední a potřebujete se vyspat, protože jdete na další odpolední, tak je to dost nepříjemný. No ale bohužel, já se ani ozvat nemůžu, protože a poněvadž my máme doma papouška. Máme Žaka. A Žako, když se rozhodne být hlasitý, tak ho vůbec nic neutiší. Takže vlastně si nemám na co stěžovat.
0: Mě by zajímalo, kdo si pořídil toho živočicha jako první, víš? Jo? Že tam byl teda ten hlasitý pes, tak si řekl, a my si na just pořídíme papouška. Ještě bych ho naučil mluvit a mohl by těm sousedům něco vzkázat třeba.
1: Já znám jedny lidi, oni mají dva psy, mají malý prasátko takový to čajový a ještě mají Aru papouška, jo? Hmm. A to musí být teda úžasný sousedi. A dokonce ten Ara se naučil volat na ty psy, jako ta rodina, i mění ty hlasy a volá na ty psy a oni tam jak dementi potom běhají za tím papouškem a myslí si, že je volá páníček.
0: To je super tip. Tak děkujeme za všechny vaše hlasovky, za všechny vaše zprávy a přejeme vám ty nejlepší sousedy, alespoň ať na následující víkend vám

0: Shakirazu, 7.23 na Hitrádiu. Hezké ránečku, šampioni. Bavili jsme se tady o tom, jaké máte vztahy se sousedy. Ještě tady je jedna zpráva. Píše Jirka, sousedi OK, ale zajímalo by mě, dobré ráno, jak to vypadlo s Jasmin Vysavačem. Tak Jasmin, připomeň, co jsme tady včera řešili.
1: Včera jsme tady řešili to, že mě se někam ztratil, odjel, nevím, co se děje. Robotický vysavač. A já jsem vyprávila o tom, že často se z toho doku někam ztratí, uvízne někde pod postelí a tak, ale opravdu není nikde. Všechno jsem prohledala, vysavač není. A včera, když jsem tady o tom mluvila, tak samozřejmě jsem pak přišla domů, hledala jsem znovu, stále k nenalezení.
0: Mi řekněte, jak se ti může prostě ztratit robotický vysavač.
1: No to mi řekněte vy, já to
0: protože taky nevím. Ten náš, když se někde zasekne, tak během vteřiny hnedka prosí, ať ho dojdeme vyprostit. Jo? Ale spíš řekni, takhle, možná bychom se to mohli rozebrat, Jasmin, jak jste se k němu chovali? Neřekni.
1: Radši odjel, no.
0: Jaký má jméno? Jméno
1: mám, je to Volí, podle toho animáku.
0: Volí. Volí. Tak to bych odjel taky. Nevím, proč mu nemůžu dát doma český jméno, třeba Petr, nebo nevím, prostě Volí.
1: Tak Karla jsme měli, no, ale... Tak...
0: No a to bylo v pohodě, ten neutíkal z baráku, že jo?
1: Ne!
0: Za chvíli další songy, hezké ráno, zítra jde. A Vinči, hej, brother.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
5: Butik salon Professional Treatment.
4: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
5: Kryokur, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratree a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
4: V jedinečných privátních prostorech určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
5: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.
6: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Brousit, leštit, vrtat, řezat. Se stroji Flex z Top Centra jde práce od ruky. Široké portfolio akustrojů pohání moderní bateriový systém Tabless s chlazením baterií, dlouhou výdrží a maximálním výkonem. Flex, specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Nářadí Flex najdete v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze a nově také v Hradci Králové v Novákových garážích. Více na topcentrum.cz.
10: Hola, hola, Opočno volá. Jsme PZP Heating, úspěšný výrobce tepelných čerpadel a právě teď rozšiřujeme výrobu a hledáme nové zaměstnance do výroby a logistiky. Všechna volná pracovní místa najdete na našem webu pzpheating.cz. Nabízíme jistotu a stabilitu zavedené společnosti, která vyrábí produkty z budoucností. Přidejte se do týmu PZP Heating v Opočně i vy.
11: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce. Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
12: Hledáš pořádnou jízdu na kole? Doraz do Deštného v Orlických horách. Čeká tě trail pro rodiny s dětmi i dva akčnější traily plné klopenek, rychlosti a skvělého flow. Jezdíme každý víkend už od pátečního odpoledne. Traily Deštné. Nahoru pohodlně, dolů zábava pro každého.
13: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. V Pardubicích komplikuje ranní provoz nehoda osobáku s nákladním autem, a to na hlavním tahu městem směrem na Sezemice. Tvoří se tam kolona a místem se projíždí se zvýšenou opatrností. A komplikace jsou také na dálnici D10 u Mladé Boleslavy po nehodě kamionu.
1: Právě teď v Lexus Hradec Králové. Zvýhodnění až 700 tisíc, 0% financování, sleva na zimní sety kol a vozy skladem.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: 7.33, tohle je Avicii. A David Račák pro nás má další ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 7:30, hezké ráno, umělá inteligence mění strukturu pracovního trhu na obou stranách Atlantiku. Nová studie odhaduje, že ve Spojených státech bude muset do 9 let zcela změnit obor 11 milionů lidí. Změny se týkají i Evropy, tady půjde o přeorientaci až 12 milionů zaměstnanců. Vědci vytvořili vložku do víka běžného venkovního popelnicového kontejneru. Přes den jí napájí sluneční světlo a ona rozkládá látky, které způsobují zápach z hnijících zbytků jídla. V testech fungovala déle než měsíc. To by asi ocenilo více lidí. No a pár hodin poté, co se Cristiano Ronaldo rozhodl opustit tým, portugalská fotbalová reprezentace přidělila jeho číslo dresu Rafaelu Liovi. Útočník Galatasaraye měl 7 na zádech včera v Lize národů proti Dánsku. Ronaldo už v kádru nefiguruje.
0: Co se to tam děje v tom fotbale, co Jasmin? Takhle ty střípky toho, proč Ronaldo odešel z hřiště, se pomalu začínají skládat dohromady. Vlastně pořád neřek proč, ale připadá mi to jako, že teda chce skončit. Možná s tím fotbalem úplně, protože nedávno skončil Messi, to si pamatujeme, to víme. A teďka vlastně jako Ronaldo, ale podle mě to je takový to, hele Ronaldo, když Messi skočí z okna, tak ty taky skočíš. A Ronaldo, ano. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka. Dneska naposledy soutěžíte o voucher v hodnotě 5000 korun do Citizen.
3: To je oblečení do takzvaný městský džungle, který jako odolá všemu. Takže pokud máte zájem, byste chci soutěžit na 777-937-777.
0: A oblečení do džungle může být vaše. Teď bude vaše další muzika Clean Bandit, Demi Lovato solo na Hit Radio.

0: poslední den soutěže o voucher v hodnotě 5000 korun do Citizen. S námi ve vysílání už je Filip. Filo, hezké ráno.
1: Dobrý den.
2: Ahoj, Filo.
0: Dobrý den. Filo, koukal jsem, že cvičíš. Tady na mě na WhatsAppu kouká profilová fotka, jak si do půl těla.
1: Jo, jo.
2: Počkej, tak já se jdu podívat.
0: Tak počkej, tak jasně to chce vidět taky. Tak chviličku vydržte. Tak to je ono. Hele, to je Filip.
2: Dobrý, Filo.
0: No, tak prej dobrý. Tak prej už, hele, tak prej vyhráváš.
1: To je skvělý.
0: To je skvělý. Tak Filipe, jaký máš ráno, ještě než se vrhneme do té soutěže? Co?
1: No, ráno sice špatný, ale teď už se začínám dohánět. Jsem zaspal totiž.
0: Jo, takhle, to takhle. Hele, je páteček, ono se to nezblázní. Tak pojďme soutěžit.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Vyjmenuj 3 věci, které se dají koupit v pekárně.
1: Chleba, houska a rohlík.
0: Mm-hmm. Jasně.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Filo, budeš vědět, jak se jmenuje nejvyšší hora Česka?
1: Pěška?
0: Mm-hmm. Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Víš, jakou barvu mívala bývalá papírová 50 koruna?
1: Zelenou.
2: To je stovečka, ale ještě dáme ti jednu šanci na opravu.
1: Fialovou.
2: Můžeme to uznat, je to na té paletě.
0: Červenou, růžovou, fialová, to dáme, to dáme. My jsme si říkali, jestli to dáváte nebo ne, protože to je taková otázka pro dinosaury, což si myslím, že ty nejsi, že to spíš já.
3: Otázka čtvrtá, 2 vteřiny na odpověď.
0: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
1: Lady Gaga?
0: Je to český Pardon. Interpret, je to český interpret.
2: A ještě neodpovídej. Naspíval třeba Máju.
0: Takhle my ti to chcem dát, Filo, tak pojď.
1: Jo, Karel Gott.
2: No jasně, no, ale Lady Gaga taky dobrá.
0: Je, ty nás zabiju, posluchači. No tak pojďme na 5. poslední otázku.
2: Jakým jedním slovem nazýváme dohromady sobotu a neděli?
1: Víkend.
2: Dobrý.
0: Filipe! Všechny zprávy, co přijdou u našich posluchačů, tě přepošlu do WhatsAppu, jo? Můžeš jim odpovědět. je to tvoje, hele, zvládli jsme to nějak, dali jsme to. Voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení do Citizen, je to tvoje, Filipe. Tak my ti gratulujeme, ať všechno stihneš a užij si víkend.
1: Vy taky, děkuju.
2: Měj se krásně,
0: ahoj. My jdeme ty zprávy, čau, ahoj.
3: Rychlá pětka, ve snídani šampionů.

0: Tohle je Slza, lhůta záruční, 7:45, krásné ránko z Itrády. A přišla nám parádní zpráva. Posluchačka píše, Lady Gaga, no to jsem umřela, vyprskla jsem asi víc než Jasmin, tak pojďme si ten legendární okamžik připomenout. Pouštím.
1: 2 vteřiny na odpověď.
0: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
2: Lady Gaga?
0: Je to český interpret. Dokonalý.
3: Před chviličkou rychlá pětka, Fíla si zasoutěžil, ale zvát to nakonec.
0: Já jsem si to představil, aby to vypadalo, kdyby Lady Gaga zpívala Lady Carnival. Možná jí můžeme napsat na Instagramu, to je dneska moderní, že píšeš různým jako interpretům, že by to mohla zkusit přespívat. Imagine Dragons. Za malou chvíli taky moje nejoblíbenější Temper City Self-Aware, i vás to baví, no a přehodíme i dopravu, ať víte, jak to jezdí. Tak hezký ráno, šampioni.
1: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
4: Je, to je Radko Gura a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Lásko, jaký bys chtěla auto?
8: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
7: Ale já myslel, jakou barvu?
8: Barvu? Já tak to nevím.
7: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
1: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
9: Českou ženskou fotbalovou reprezentaci čeká baráž o postup na mistrovství světa 2027 v Brazílii. Lvice se utkají 9. října od 19 hodin v Pardubicích na stadionu Arnošta Košťála se Skotskem. Povede se Lvicím poprvé v historii kvalifikovat na velký turnaj? Pojďte se podívat a povzbudit české reprezentantky přímo na stadion. Nebo je sledujte živě na ČT Sport. Vstupenky jsou k dispozici na www.fotbalenigu.cz. Partnery jsou ČSOB, Fortuna a Adidas.
10: Hledáš práci, kam budeš chodit rád?
11: Na prácevrohlíku.cz ji najdeš.
10: V Opatovicích nad Labem otevíráme moderní sklad a hledáme spolehlivé skladníky. Dáme ti smlouvu na neurčito, nástupní mzdu 32 tisíc a k tomu příplatky. Praxi neřeš, vše tě naučí zkušený parťák.
11: Přijď na náborový den do naší haly ve středu 7. nebo 14. října vždy od 10 do 16 hodin. Víc na prácevrohlíku.cz. Těšíme se na tebe.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Rádio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia CZ.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na nehodu v Českých Budějovicích. Stala se na Rudolfovské třídě u křižovatky s okružní, kde se srazila dvě osobní vozidla. Krátce se tam zdržíte. A nehoda je taky na Ústecku v Chabařovicích v Teplické ulici, kde se taky srazily dva osobáky.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem.

0: to čím dál víc. Temper City Self-Aware na Hit Radio v 7.55. Dobré ráno. Není 1. apríl. Věc, kterou vám řekneme, ta se opravdu děje, dámy a pánové.
1: Do Česka dorazil fotbal budoucnosti, kdy hráči sedí a běhají za ně drony, jo? Což je dobrá zpráva pro všechny, co u fotbalu nesnáší běhání, protože tady se prostě sedí. A Plzeň je prvním českým městem, kde mají certifikovaný dron soccer tedy.
0: No, běhá. Já jsem tady k tomu něco našel, že každý hráč pilotuje dron zavřený v ochranné kouli. Ty drony do sebe můžou narážet, brání soupeři a útočník se pak snaží proletět kruhovou bránou a vlastně je to tak trochu Focus, je to tak trochu počítačová hra, tak trochu fanfrpál, všechno dohromady. Jo. Já si říkám, že tohle je vlastně disciplína stvořená úplně pro mě. 90 minut sportu a já prostě jenom sedím a koukám.
1: To je do budoucna nic moc pro nás všechny. Podle mě budeme strašný jako tlustý koule, když se všechno nahrazuje takhle něčím. Už i ten sport.
0: Budem.
1: Jo, no.
0: Mě by zajímalo, jak třeba bude vypadat střídání, jo? Hele, dron s číslem 26 ven, dochází baterka, taky nebude žádný simulování, jo? Protože prostě ten dron při tom lehkým kontaktu nebude prostě ležet 4 minuty na zemi, že jo? Konečně fotbal, hele, to je konečně fotbal, kde když někdo padne, tak je prostě opravdu rozbitej. Pojďme na hity, Daša Austin do 8 a pak David Račák přidá další zprávy, tak hezké páteční ráno, šampioni.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz. Pouze na Lexus Business Week. Nový Lexus ES přijíždí za speciální zaváděcí ceny. Elegantní design, prostorný interiér a vyspělé technologie. Full hybridní Lexus ES nyní získáte se zvýhodněním až 299 000 korun. První zákazníci navíc získají bonus 50 000 korun, 0% financování a zimní sety za polovinu. Od 5. října exkluzivně v Lexus Hradec Králové.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
2: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
3: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
2: Rostem s vámi dál, za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Rádia.cz Hit Radio.
6: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Babí léto pokračuje v Česku i s příchodem října. V Českých Budějovicích teploty ve čtvrtek vystoupaly na 320 stupňů Celsia. Hranice letního dne byla na našem území překonána třetí den v řadě. Teplé počasí vydrží navíc ještě několik dní. Lidé mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě bydliště. Žádosti třeba doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelskému úřadu do 16 hodin. Osobně si mohou průkaz vyžádat ještě 7. října. No a hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola extraligy České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Motor zdolali v O2 aréně po 11. v řadě. Gólem a asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík. A jdeme se podívat do našeho regionu.
7: Nemocnici v Ústí nad Orlicí zítra omezí odstávka proudu. Provoz tam zajistí záložní generátory. Mimo provoz budou CTčko, magnetická rezonance i třeba radiodiagnostika. Omezeně bude fungovat urgentní příjem. Porodnice zůstává otevřená. No pátek ve východních Čechách bude celkově polojasný až oblačný. Teploty na horách kolem 15 stupňů, dole 17 až 22 stupňů Celsia. A vlastně takový podobný víkend bude ve východních Čechách v sobotu i v neděli.
8: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
9: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionu

0: Týká se to toho, že popelářský vůz prý pozná, či popelnice právě vysypal a kolik odpadu v ní bylo. A ten systém taky pozná, která popelnice byla vysypaná, která ne, před jak dlouhou dobou. A to mi řekni, člověče, jestli už to teda funguje, mělo by, tak kdyby nám zavolal někdo přímo z Vodňany, jestli tady někdo takový je. 800 937 937, jak to funguje v praxi, bylo by to prima. A říkám si, co by tak o vás prozradila vaše popelnice?
1: U nás je to hodně zajímavý, no. Počkej, ma někdo volá?
0: Ne.
1: Dobrý, jsem se lekla. Jako u nás je to hodně zajímavý a myslím si, že popelnice, to je fakt téma na jako dlouhodobý rozebírání.
0: Tak schválně. Dobré ráno, kdo z Vodňan se nám dovolal?
2: No, nejsem z Vodňan, ale přesně tenhle ten systém jste u nás měli.
0: Aha.
2: A víš, jak to fungovalo?
0: No, slušně, když tak, jo.
2: Lidi začali vozit odpad do lesa, protože zjistili, že podle toho, kolik oni toho odvezli, kolik jim toho navážili, tak to se zaplatilo.
0: Aha.
2: Tak ty lidi místo by to dávali do popelnic, vozili do lesa.
0: Do prčic, no, takže jako chytrá technologie je vlastně jako dobrá na jednu stranu, takhle na první pohled, ale vlastně na tu druhou vůbec.
1: Znělo to dobře, dokud si nezavolal, no. Teďka už si o tom nic nemyslím.
0: Mějte se krásně, hezky ráno, ahoj. No, tak tady to máš.
1: Tak nic moc, no.
0: Tady to máš. Tyjo, takže já si říkám, hele, kdyby byl Bavorov, co jsou Vodňany, tak mají vlastně ty popelnice očipovaný taky.

0: Čtvrt na devět, Kateřina Marie Tichá na Hit Rádiu. Ve Vodňanech mají očipovaný popelnice. Volal nám k tomu posluchač, který s tím má zkušenost, a lidi prý po zavedení začali odpad odvážet všude možně, protože se jim ty čipy nechtěly platit, tak to radši odváželi do lesa. To je hrozný. Takže to máme smartphone, smartwatch, smart home, taky smart bordel. A přišla nám dokonce ale také hlasovka od posluchačky Renáty, která s tím má jinou zkušenost.
1: Zdravím do rádia, já jenom reaguju na očipování popelnic, tady je posluchačka Renáta. Krásně to funguje právě ve Vyšším Brodě, kde docílili toho, že lidé začali třídit odpad. Je to o tom, ano, čím méně odpadku komunálního vyvezeme, tím méně budeme platit. Ale jde o to, že prostě ty lidi začali třídit plasty, papíry, plechovky, úplně kompletně všechno, včetně skla. Takže za mě tohle to očipování by mělo být úplně všude. A pokud jsou lidi čuníci a vozí to do lesa, tak to není o očipování popelnic, ale o lidstvu jako takovém.
0: Super názor, super názor. Tak my vás můžeme propojit s pánem a můžete spolu zajít na kavčo, probrat to. Nicméně, co čert nechtěl, počkej, já tady čtu další pecku, jo.
2: Ale.
0: Taky se to týká čipu. No. Do českých řek pustili 2100 malých jeseterů a každý z nich má čip, konkrétně do Dyje a Moravy na Břeclavsku.
3: Ryby mají čipy.
0: Tady ty prehistorické ryby, oni patří k evolučně skoro k nejstarším rybám, a ten projekt má zjistit, jestli se tenhle ohrožený druh dokáže do řek zase vrátit. Takže budeme sledovat čipy. Když si říkám, jestli používáš, jestli máš iPhone, že, tak tam je aplikace najít můj iPhone, tak tady bude najít můj jeseter. Říkám si, čip má, teďka mu zařídit jenom občanku a datovku.
3: Budeš koukat, hele, tady projekt, přesně, je zrovna
0: přesně.
3: Bobík.
0: Hele, prehistorická ryba, moderní čip, to je prostě jeseter 2.0, pozor. Pojďme na depešáky, hezký ráno.

0: Enjoy the Silence. Tohle jsou hity pro vaše lepší páteční ráno. Ladíte snídaní šampionů, za to jsme moc rádi. Za malou chvíli další parádní muzika. Rehab In My Head. Taky Kamarád a taky aktuální doprava. Hezký ránko.
1: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

0: teď. Tweet, tweet.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: V neděli 4. října se běží pro dobrou věc s Kingspan běh proti rakovině. Vítěžek poputuje na onkologii v Hradci Králové. Prvních 500 registrovaných získá originální čelenku. Nezáleží, jestli běžíš nebo jdeš. Důležité je být u toho. Informace na kingspanběh.cz.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
5: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
6: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou...

0: ceny energií od Fonergy.
1: Chceš lyže, snowboardy nebo cokoliv dalšího pro zimní sporty? Pak je tu pro tebe dvoupatrový Ski Shop Active Sport. Ski Shop Active Sport v Jaroměři směr Hradec Králové. Jdi do toho!
2: Zaostřeno na region.
3: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region, tentokrát s primátorkou Hradce Králové Pavlínou Springerovou. Ulevilo se městu po otevření zrekonstruované křižovatky Mileta. Staví město dost bytů, populace stárne. Je na to Hradec připraven? Rozhovor už teď najdete na webu Hitrádia Černá Hora.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Bourá se na Orlicko-Ústecku. Dávejte si pozor na příjezdovce do Žamberka směrem od Kunvaldu, kde vás krátce zdrží nehoda. A pozor taky na trase z České Lípy na Mladou Boleslav. Za obcí Doxy se srazila dvě osobní auta. I tam si chvilku počkáte.
1: Právě teď v Lexus Hradec Králové. Zvýhodnění až 700 tisíc, 0% financování, sleva na zimní sety kol a vozy skladem.
2: Hit Radio Černý.

0: maso, salám Vysočina, slovenský salám, salám Godhaj, šunkový i polosuchý salám, k tomu sýr, kávu, langoše a navrch smažený květák. Celkem za 1700 korun. Pozoruhodný výkon. Muž se ke krádeži přiznal. Pád letadla společnosti Fly Dubai se 174 lidmi na palubě zastavil po pobodání pilota jeho kolegou izraelský cestující, který nikdy předtím letadlo neřídil. Instalatér Yaniv Hayoun v kritické chvíli zatáhl za knipl, než se řízení ujal záložní pilot. Je divákem pořadu o vyšetřování leteckých nehod. No a severokorejský vůdce Kim Jong-un váží více než 140 kilogramů. Navzdory tomu, že jeho stav se dá popsat jako extrémní obezita, zatím nevykazuje žádné viditelné zdravotní problémy. Takové je alespoň hodnocení jeho korejské tajné služby, které ve středu zaznělo v tamním parlamentu.
1: Ale on to neví, ale. Protože teď si vím, že mu tam ani nikdo nemůže prostě říct, že je tlustý.
2: Nikdo, no. Že jo, tam si neškrtnou.
1: Mě to připomnělo ten vtip, jo. Jak se baví jeho Korejec se severokorejcem a jeho Korejec se ptá, hele, jak se máš, co život? A ten ze severu říká, ale kamaráde, ale nemůžu si stěžovat.

0: 8 minut po půl deváté si dáváte Hit Radio. Krásné ráno, Michal a Jasmin s vámi. Nejnebezpečnější věta na světě je... Máš minutku? Takhle, nikdo v historii lidstva tím nemyslel 60 sekund. Proč se o tom bavíme? Protože existují tři věty, které bychom v práci měli přestat používat, protože pak působíme méně sebejistě.
1: Tak to mě zajímá.
0: Tak jaké tři věty to jsou? Tak tu první jsme si řekli, bude to jen minutka.
1: Protože nebude nikdy,
0: to prostě
1: no.
0: Nebude minutka. Nebo pokud ne, nevadí. Když vám to vlastně neskutečně vadí, jo? A to je slabý slovo pro to. A nebo třetí věta, nejsem odborník, ale... No tak tímhle si ještě před svým názorem totálně jako odkouříte. Proč vás vlastně ty lidi jako nemají poslouchat, jo?
1: No jasně, jednak je tam ta důvěryhodnost, ale taky pak působíte jako ty rozumbrady, no.
0: No jasně, ta pointa je vlastně jednoduchá, že buď něco zbytečně zlehčujeme, anebo se omlouváme ještě před tím, než vůbec něco řekneme. Tak jaká největší pekla, jaké věty v práci ještě můžou zaznít? Napadá mě třeba... Klidu, nemusíš odpovídat hned.
1: Já to mám asi, a tak to je i ve vztahu, takový to, musíme si promluvit.
0: Jo, nebo nic mi není. Je všechno, jakoby prostě, jo. Není ti nic? Ne, vole, je mi všechno.
1: Hodně ti
0: je. Za mě vyhrává, máš minutku. To je prostě věta, pro kterou umře další 90 minut. A hele, za minutku, jo. Eva Farna, neříkej, co má se stát, tak minutku, vydržte. Minutku.
2: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
4: Rekutech. Férový šéf. Čisté prostředí.
5: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
3: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
6: Není to jen fest, je to Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Op. Michal Hruza. Opět Hradeček a Faktoriál Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS Ticket. Royal Fest. Pevnost plná hudby.
7: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Hledáš práci, kam budeš chodit rád?
10: Na pracevrohlíku.cz ji najdeš.
9: V Opatovicích nad Labem otevíráme moderní sklad a hledáme spolehlivé skladníky. Dáme ti smlouvu na neurčito, nástupní mzdu 32 000 a k tomu příplatky. Praxi neřeš, vše tě naučí zkušený parťák.
10: Přijď na náborový den do naší haly ve středu 7. nebo 14. října vždy od 10 do 16 hodin. Víc na pracevrohlíku.cz. Těšíme se na tebe.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Karátské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Ahoj, zdraví tě Patrik Zdráhal. Boje o extraligové body jsou nelítostné a my tě k tomu potřebujeme. Tak pojď na hokej.
13: Boj o extraligové body svedou hradečtí hokejisté v neděli od 17 hodin proti Vítkovicím. Vstupenky koupíte na pokladnách ČPP Arény nebo na mountfieldhk.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: Krásné ráno.
1: Určitě už jste někdy koukali na Pokémony, nebo sbírali jejich kartičky, hráli hry, nebo je aspoň prostě znáte a víte o nich, protože to byl velký fenomén.
0: No to jo, když jste měla v kartičkách Pikachu, tak to bylo na Pikachu.
1: Můj brácha ten je sbírá doteďka, je tím posedla, já to taky milovala. Co ty, Michale?
0: Miloval jsem, hlavně ten seriál, že jo, Ash Ketchum a Znělka, já chtěl bych být ten nejlepší, jak někdo přede mnou, tu zkoušku musím zvládnout sám a tréninky věcma, to prostě, hele, to si půjdu pamatovat. Podle mě, až budu na smrtelný postele, někdo by se mě na to zeptal, tak já ožiju.
1: Nápodobně. Já jsem našla článek o tom, jak tenhle ten fenomén vůbec vznikl a přijde mi to teda dost zajímavý. Vlastně to vzniklo tak, že jeden malej kluk miloval brouky, jo. Jejich tvůrce jmenuje se Satoshi Tajiri. Jako dítě běhal po loukách kolem Toky a chytal tam hmyz. Možná vám už taky někdy přišlo dítě domů s kapsama plnýma brouků. No ale jak to Tokio rostlo, tak louky, rybníky postupně zmizely a s ním i ty brouci, jo. A pak přišel Game Boy a on si řekl, představil si ty dvě konzole propojený kabelem a představil si, že tím kabelem mezi nima lezou malý potvůrky a bylo zaděláno na Pokémony. A ten vývoj trval nějakých 6 let, ta firma se během toho málem položila, ale v roce 96 vyšly opravdu první Pokémoni.
0: To je zajímavý, já teda tu historii znám trošku jinak, tohle jsem vůbec nevěděl, protože já tu historii znám tak, že Pokémoni vznikly na Moravě, no. A když se bavil otec s matkou na dvorku svýho statku u Kroměříže, mámo! Hente náš mladý synek je blbej jak ta svině. Pokémon je,

0: 8.57 a snídaně šampionů končí. Jdeme se s vámi rozloučit, šampioni.
1: Děkujem za další krásný ráno s váma, další krásný týden a užijte si víkend.
0: Tenhle týden byl zkrácený, takže doufám, že i vám to uteklo. Po víkendu klasika v pondělí v 6.00 jsme tady.
2: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
0: Zvládněte pátek a užijte si víkend.
1: A odpočiňte si, v pondělí jsme tady zase.
0: Pa, pa.
3: Nejlepší dopravní servis.

0: opačném směru má necelý kilometr. No a opatrně také na dálnici D35 na 128. kilometru směrem na Olomouc, tady stojí odstavené nákladní auto. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Právě teď v Lexus Hradec Králové. Zvýhodnění až 700 tisíc, 0% financování, sleva na zimní sety kol a vozy s kladem.
2: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy, too comfortable to take off.
5: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečeni bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kupónem v aplikaci za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Zažijte hokejový víkend v Pardubicích. V pátek 2. října od 18 hodin se Dynamo utká s Plzní. V neděli 4. října od 18.30 přivítá pražskou Spartu. Už od 15.30 bude v neděli navíc před Enteria arénou probíhat Foodfest. Těšíme se na vás. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Rádio Černá Hora.
9: 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Orlicko-Ústeckou nemocnice zítra omezí odstávka proudu. Provoz zajistí záložní generátory. Mimo provoz budou CTčko, magnetická rezonance a další radiodiagnostika. Omezeně bude fungovat urgentní příjem. Děti tady budou ale na svět přicházet dál. Porodnice zůstává zavřena, otevřená. Přes 5000 běžců zaplní v neděli Hradec Králové. Další ročník hradeckého Olfin Carpool maratonu je tady a nebude to podle organizátora Romana Šinkovského o neděli. Začíná se už v sobotu.
10: Program je rozšířený mnohem výrazněji do 2 dnů. My tomu říkáme závodní expo, což je prezentační prostor pro naše partnery, pro společnosti, které se zabývají běháním nebo zdravým životním stylem. Budou mít svoje stánky už v sobotu. Přidáváme tam se moderní rave and run, komunitní běhání, které proběhne v sobotu s výrazným jako hudebním doprovodem.
9: Stejná rulička, ale méně toaletního papíru. Výrobci při výrobě používají páru a vodu a díky kterým papír nabobtná a celá rula vypadá objemnější. Zároveň se zkracují jednotlivé útržky, takže na jedné ruli může být až o 2 metry papíru méně než dříve. Při nákupu se proto vyplatí sledovat hlavně celkovou délku papíru a ne počet útržků. Volí se nový šéf světového hokeje a i my tam máme želízko v ohni. Na kongresu Mezinárodní hokejové federace IIHF na Tenerife je mezi 9 kandidáty i bývalý úspěšný český brankář a současný viceprezident České federace Petr Bříza. 61-letý funkcionář by měl být společně s bývalým šéfem německého svazu Francem Reindlem favoritem.
11: Dnešní cíl je jasný. Směr květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
9: Na tohle se dobře zvyká. Polojasno až oblačno, teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Takhle bude vypadat pátek v těch našich krásných východních Čechách.
0: Oh, happy day.
9: Je to tak, happy Friday.

0: východočeském éteru. My jsme Hit Radio Černá Hora a tohle je Jana Šimurdová.
1: Krásné páteční dopoledne, vážení. Máme 9 hodin, 2 minuty k tomu. Mám radost, že jsme zase spolu. Dneska mám pro vás připravené téma na slušné úlovky. Jaký byl ten váš, to už můžete začít přemýšlet, protože pak budu ráda, když mi to samozřejmě napíšete na náš WhatsApp 601 292464. No a ať už jste s námi v práci, v autě, nebo máte volno, tak hlavní je, že ladíte nás a už za moment taky ty největší hity pro vás.

Tak tohle byla Poetika na Hit Rádiu Černá Hora. Píšou tady souboj s monstrem. Tak co si pod tím představit, jo? 232 cm velký sumec v opatovickém písníku. Tak jako to je slušný kousek, že jo, který vytáhl náš známý rybář Jakub Wagner. Já jednou ulovila takhle v rybníku malou rybičku a našla jsem odznak z první světové a nedávno boty za super cenu, jo. Tímto moje úlovky teda končí. Zbytek byl jako vydřený prací. Pojďme se teď teda ale zaměřit na váš největší úlovek, jo. Pozor, nemusí to být ryba, může to být klidně houba, teďkom hodně houbaříme, že jo, poklad nějaký, nebo něco, co jste sehnali na bazaru, jo, co jste prostě našli, nebo chytili a jak jste zjistili, že je to třeba pořádný kus, že to má pořádnou hodnotu. Napište mi to, nebo pošlete hlasovku na náš WhatsApp 601 292 464, to je téma dnešní deváté.

0: 24 minut dohrály na Hitrádiu Černá Hora Nickelback. A přišla mi zpráva k dnešnímu tématu od Jirky. Ahoj Jani. Tak já ulovil doma dětem bonbon a následoval po úlovku úlomek, kus zubu pryč a návštěva u zubaře. Tak tomu říkám úlovek za všechny prachy, vzhledem k tomu, co dneska teda jako zubaři kolikrát stojí, že jo? Jirko, díky a já jen připomenu pro ostatní dnešní téma. Ptám se vás na váš největší úlovek, ať už je to ryba, houba, poklad, něco na bazaru, co jste zkrátka našli nebo chytili a jak jste zjistili, že to je fakt pořádný kousek. Vaše zprávy a hlasovky posílejte na 601-292-464.
1: WhatsApp Hitrádia Černá Hora 601-292-464. Koberce Brázda.
2: Koberce Brázda.
1: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Hola, hola, opočno volá. Jsme PZP Heating, úspěšný výrobce tepelných čerpadel a právě teď rozšiřujeme výrobu a hledáme nové zaměstnance do výroby a logistiky. Všechna volná pracovní místa najdete na našem webu pzpheating.cz. Nabízíme jistotu a stabilitu zavedené společnosti, která vyrábí produkty s budoucností. Přidejte se do týmu PZP Heating v Opočně i vy.
5: S mým hlasem mi pomohla AI.
6: Miau!
5: Pejsek, kočička, ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky český CZ.
7: Hledáš práci, kam budeš chodit rád?
8: Na pracevrohlíku.cz ji najdeš.
7: V Opatovicích nad Labem otevíráme moderní sklad a hledáme spolehlivé skladníky. Dáme ti smlouvu na neurčito, nástupní mzdu 32 tisíc a k tomu příplatky. Praxi nezeš, vše tě naučí zkušený parťák.
8: Přijď na náborový den do naší haly ve středu 7. nebo 14. října vždy od 10 do 16 hodin. Víc na pracevrohlíku.cz. Těšíme se na tebe.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firmanazážitky.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
17: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: to bude pak, Féteru Hitrária, Černá Hora, Krištof, no a my víme, co bude. Budou vaše zprávy, které mi přišly na dotaz, jaký byl váš největší úlovek, ať už to bylo prostě cokoliv, co jste našli, vyhráli, získali a tak dále. Já musím říct, že jste úžasní, mě přišly parádní zprávy od vás, dokonce i fotky, moc krát děkuju. A já bych začala asi vzkazem, který mě přišel.
1: Takže Janí, já, když mě bylo asi 10, tak jsme šli se školou ve družině na houby. Viděla jsem obří hřiby praváky z dálky. Letěla jsem z kopce dolů pro ně. Rozbila jsem si hubu, ale ulovila jsem je jako první, stihla jsem to. Byly z nich výborný řízky.
0: Tak jako já musím říct, že tohle mě tady normálně úplně dostalo, jo. Ještě, že jsem ve studiu sama, protože jsem se tomu tady nahlas smála. Každopádně Sylvie mě pobavila už pozdravem na začátku hodiny, kdy mi napsala: konečně je pátek a já jsem nachcípaná jak lesní včela na Vánoce. A tohle to normálně jakoby slyším a čtu poprvé, tohleto slovní spojení. Boží, Silvi, moc děkuju, jste skvělý. Taky napsala posluchačka Martina. Ahojda, mně se podařilo v sekáči koupit kabelku Stella McCartney, doufám, že to říkám správně, za 500 korun. Její hodnota je ale něco přes 10 tisíc. Ty jo, pěkný, Marťa, tak moc díky. Úlovek před lety. Pracovala jsem v sekáči, v týdnu mi volala kamarádka, že půjdeme na ples. Sáhla jsem po prvních šatech, které mi padly u nás do oka, doplatila jsem asi 150 korun. Večer jsem se podívala na štítek a hledala na internetu. Nakonec jsem zjistila, že je to nějaká francouzská značka, kde mají vždy pouze jednu sadu, cenová relace byla v řádech tisíců. Je to už 15 let, šaty mám dodnes. Občas zastřihnu nějakou nitku, ale takovýhle kousek, Lenka. Ty jo, Leni, tak vidíš, je taky dobrý kousek, no, moc díky. No a ještě napsal posluchač Lukáš, ahoj Jani, můj nejlepší úlovek je má manželka. Lepší ženskou jsem si nemohl ani přát ulovit. Určitě poslouchá a tím jí děkuji za krásných 8 let života k výročí, co jsme včera měli. Ty jo, Lukáši, tak tohle je krásný. No takže na tohle se hodí pustit na Hitrádiu Černá Hora. Jedině tohle. Tak si to hezky užijte, vy, naši zamilovaní. A vůbec je to pro všechny zamilovaní. Jste s Hitrádiem Černá Hora.

0: Posloucháte Hit Radio Černá Hora. Dneska jsme od 9. rozjeli téma váš největší úlovek, co jste získali, našli, chytili, a přečtu ještě tuhle zprávu, která mě přišla od Kristýny, protože mě taky pobavila. Můj kamarád se jednou přepočítal a myslel si, jak zbalí jednu holku jinému klukovi. Schytal tu největší facku, takže taky dobrý úlovek. A celkem nedávno, Kristýna. No, takové úlovky, na ty se nezapomíná taky. Díky moc všem, co jste reagovali na dnešní téma. Já si toho strašně moc vážím, no a protože za několik minut máme dopravu, tak na 800 110 100 nám můžete posílat také info z cest. Díky moc a do té doby další hity na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sleva 20%.
3: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
2: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Brousit, leštit, vrtat, řezat. Se stroji Flex z Top Centra jde práce od ruky. Široké portfolio akustrojů pohání moderní bateriový systém Tabless s chlazením baterií, dlouhou výdrží a maximálním výkonem. Flex, specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Nářadí Flex najdete v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze a nově také v Hradci Králové v Novákových garážích. Více na topcentrum.cz.
5: Českou ženskou fotbalovou reprezentaci čeká baráž o postup na mistrovství světa 2027 v Brazílii. Lvice se utkají 9. října od 19 hodin v Pardubicích na stadionu Arnošta Košťála se Skotskem. Povede se Lvicím poprvé v historii kvalifikovat na velký turnaj? Pojďte se podívat a povzbudit české reprezentantky přímo na stadion. Nebo je sledujte živě na ČT Sport. Vstupenky jsou k dispozici na www.fotbalenigu.cz. Partnery jsou ČSOB, Fortuna a Adidas.
6: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
7: Poslední Lexus Business Week letošního roku přináší mimořádné nabídky na vybrané modely Lexus v Hradci Králové. SUV NX se zvýhodněním až 598 tisíc korun. Luxusní RX se slevou až 716 tisíc. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Už od 5. října v Lexus Hradec Králové.
8: Hledáš pořádnou jízdu na kole? Doraz do Deštného v Orlických horách. Čeká tě trail pro rodiny s dětmi i dva akčnější traily plné klopenek, rychlosti a skvělého flow. Jezdíme každý víkend už od pátečního odpoledne. Traily Deštné. Nahoru pohodlně, dolů zábava pro každého.
9: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Svitavsku, mezi Benátkami a Čistou havarovalo osobní auto. S opatrností byste tady měli ale projet. No a máme tady taky kolonu, kterou jsem už zmiňovala, a to na trase z Jaroměře na Náchod za Českou Skalicí kvůli dopravnímu omezení. Je tady kolona dlouhá více než 2 kilometry a v opačném směru má necelý kilometr. No a opatrně ještě na dálnici D35 na 113. kilometru směrem od Hradce Králové na Jíčin stojí tady Ukrajinice porouchané osobní auto. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
2: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Zaostřeno na region.
5: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region, tentokrát s primátorkou Hradce Králové Pavlínou Springerovou. Ulevilo se městu po otevření zrekonstruované křižovatky Mileta. Staví město dost bytů, populace stárne. Je na to Hradec připraven. Rozhovor už teď najdete na webu Hitrádia Černá Hora.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio Černá Hora.
5: 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Tak tohle se nám řidičům líbí, ceny pohonných hmot v naší zemi čeká v příštích dnech výrazný pokles u nafty až o 3,50 na litru. Přestože dosavadní opatření státu, tedy zastropování marží pumpařů a nižší spotřební daň, citelnější zlevnění sama o sobě nepřinesla, do vývoje cen se teď ale zapojí i nižší ceny na světových trzích. Zaparkovat v Hradci Králové není vždycky jednoduchá mise. Město proto chystá změnu. Jednotný parkovací systém má řidičům hledání místa ulehčit. No máme připravený podklad k zadání systémem Designed and Built, říká primátorka Pavlína Springerová.
7: V Hradci Králové by měly vzniknout placené zóny mimo ten stávající systém. Vlastně to bude doplňovat ISP, ale bude to řízeno městem. Bude to systém, který bude jednoznačně chránit především rezidenty. Je to o situaci, kdy vyjedete domů, nechcete kroužit kolem svého baráku, ale chcete mít vysokou pravděpodobnost, že zaparkujete. To znamená, ten systém by měl být nastaven tak, že bude chránit rezidenty, měl by být doplněn o nárůst parkovacích míst tam, kde to bude možné.
5: Mobilní aplikace WhatsApp dává rodičům větší přehled nad účty teenagerů. Nově můžou hlídat třeba nastavení soukromí a nebo dostat info, když dítě vstoupí do skupiny. Číst zprávy ale rodiče nebudou. Čety i hovory zůstávají soukromé a šifrované. Novinka se zavádí postupně po celém světě. V úterý doma lvy ukořistili skalp Sparty a dneska si venku vyšlápnou na kladenské rytíře. Aktuálně Hradci patří 6. příčka v extraligové tabulce. V Pardubicích dojde na sousedský souboj. Druhé Pardubice, které doma v úterý vypnuli motor 5-2, přivítají od 18 hodin 3. Plzeň. Vedoucí Třinec bude hrát proti Litvínovu.
8: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
5: Babí léto u nás teda nekončí, slunečné a teplé počasí vydrží taky o víkendu. V sobotu teploty vystoupají až ke 24 stupňům, v neděli budou maxima u 23, no a teplo by mělo vydržet až do půlky příštího týdne. A Janča si teďka vzala bundu.
0: Já jsem si vzala bundu, protože mě je normálně zima.
5: No jo, jasně. Já tady vyprávím, jak je babí léto.
0: Ale já si ho užívám, jenom prostě, když nejsou 35, je zima.

Páteční dopoledne v plném proudu, je tady 10. a já mám radost, že jste stále s námi a věřím, že někdo další taky přibyl. Zkrátka zítra Rádia Černá Hora, zdravíme celé východní Čechy. Doufám, že se máte fajn a s následující muzikou to bude ještě lepší, protože přichází Black Eyed Peas.

Tak co říkáte na novinku Shakira, Burna Boy, Die Die? Právě teď dohrála na Hitrádiu Černá Hora a je to vlastně další hit pro světový fotbalový šampionát, který se konal letos ve Spojených státech amerických. Mimochodem, na vzniku tohoto songu se podílel i Ed Sheeran a oslovila ho ke spolupráci sama Shakira. No, já musím říct, že za mě jako moc fajn, že jo? No a teď pojďme k vám do auta teď, jo? Kdo máte děti, vozíte pravděpodobně i autosedačku. Poutat dítě do autosedačky jsme vlastně povinní, dokud dítě neměří 150 cm nebo neváží 36 kg a více. No a na Floridě se teď řeší zákon, že do autosedačky musí úplně všichni, kdo měří pod 157. Samozřejmě to rozvířilo diskuzi a ještě celý článek podpořili s fotkou dospělého jedince v autosedačce. Teď si vemte, jo. Kolikrát vidím kluky, 13, 14 let, prostě děcka, že jo? A jsou větší než rodiče. A teď si představte třeba vaši ranní cestu do školy, jak na vás vlastní dítě dohlíží, aby vy, jeho rodiče, jste seděli v autosedačkách. Tak jako moc hezký, no, tak snad jednou něco takového nebude u nás.

0: 10 hodin, k tomu 22 minut, díky, že ladíte Hit Radio Černá Hora. No a věříte taky, že každý máme svého andělíčka strážného? Já v něco takového věřím. Někdy mám pocit, že u některých jedinců se zapotí ten andělíček o něco více. Každopádně, dnes jeden strážných andělů, tak tomu svému můžete poděkovat, že vás hlídá, anebo se omluvit, když ho neposloucháte. Za chvilku na Hit Radio Černá Hora George Ezra a jeho Shotgun, nebo taky Michal Schulte.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
1: Když mobily?
2: Tak Mironet!
1: Klikni dvakrát!
3: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
4: Butik salon Professional Treatment.
3: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
4: Kryokur, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
3: V jedinečných privátních prostorech, určených pouze pro vás a vašeho specialistů.
4: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.

0: Liberec. Skinkspan běh proti rakovině. Vítěžek poputuje na onkologii v Hradci Králové. Prvních 500 registrovaných získá originální čelenku. Nezáleží, jestli běžíš nebo jdeš. Důležité je být u toho. Informace na kingspanběh.cz.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
6: CZ.
10: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
12: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.

0: 10 hodin, 33 minut, pohodové páteční dopoledne, zítra Rádiem Černá Hora. No a vybavíte si, kolikrát jste si letos řekli, že to dneska vzdáte a kolikrát jste nakonec překonali sami sebe? V Hradci Králové se nepočítají jenom kilometry, tady se tvoří dokonce příběhy. Hradecký půlmaraton je zpátky a s ním i den, na který mnozí z vás nezapomenete, ať už si jdete střihnout hlavní tráť desítku nebo tuhle skvělou atmosféru zažít s rodinou a dětmi. V cíli na vás čeká unikátní medaile, emoce, které prostě zůstanou. No a jak to bude s programem tuto sobotu a neděli, nám poví také organizátor Roman Šinkovský.
1: Program je rozšířený mnohem výrazněji do dvou dnů. My tomu říkáme závodní expo, což je prezentační prostor pro naše partnery, pro společnosti, které se zabývají běháním nebo zdravým životním stylem. Budou mít svoje stánky už v sobotu. Přidáváme tam moderní rave and run, komunitní běhání, které proběhne v sobotu s výrazným hudebním doprovodem.
0: No, registrace jsou sice už vyprodané, kdo ji ale máte, tak hodně štěstí. No a vy ostatní určitě doražte fandit, protože s vámi to bude mít větší koule. To je prostě jasný. Teď už No Doubt, posloucháte Hit Radio Černá Hora.

0: Alex Warren, to je páteční dopolední playlist na Hitrádiu Černá Hora, s vámi je Jana Šumurdová. No a kdyby někoho zajímalo, co se to děje v Josefově, tak vám povím, že se tam koná slušný dráma. Tak začátkem 11. vám povím, co to teda je, a do té doby uživejte s námi s Hitrádiem Černá Hora další hity, jako je Flipside, Emma Drobná, nebo taky bude Damiano David.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo,
3: iPhone 17,
4: laserové projektory,
3: sluchátka Apple Beats
4: a stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Lásko, jaký bys chtěla auto?
6: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
5: Ale já myslel, jakou barvu?
6: Barvu? Je, tak to nevím.
5: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
7: Není to jen fest, je to Royal Fest. Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Oš, Michal Hruza, opět Hradeček a Factorial Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS Ticket. Royal Fest. Pevnost plná hudby.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Zažijte hokejový víkend v Pardubicích. V pátek 2. října od 18 hodin se Dynamo utká s Plzní. V neděli 4. října od 18.30 přivítá pražskou Spartu. Už od 15.30 bude v neděli navíc před Enteria arénou probíhat Food Fest. Těšíme se na vás. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
11: Aktiv Sport Jaroměř má akci pro vaše malé děti. Půjčovnu dětských lyží do 100 cm, holí a bot na celou sezonu za 990 korun.
12: 990 korun.
11: Teď půjčíš, v dubnu vrátíš. Aktiv Sport Jaroměř.
13: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
14: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
15: Rekutech. Peníze včas,
16: když se tam rád vracíš.
13: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
17: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pipit.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
3: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
1: Sportka od Olvinu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme hlášených od vás hned několik nehod. Začnu na trase Strutnova na Jaroměř u Stříteže. Tady havarovala dvě osobní auta. Místo je průjezdné Kyvadlově jedním jízdním pruhem. Dále na Královéhradecku na silnici třetí třídy mezi Slatinou a Svinárkami. Tak tady zasahují záchranné složky u nehody dvou osobáků. Počítejte určitě s omezením. Dále v Hradci Králové v Kladské ulici, tak tady zasahují záchranáři a policie u zraněného motorkáře. Počítejte určitě s omezením. Kolona, co máme informace, se zatím netvoří. No a také na Chrudimsku, v Hlinsku, v Tausigově ulici na křižovatce se Šafářikovou se srazila dvě osobní auta. Tady počítejte také s omezením. No a stále se také šetří nehoda na Svitavsku mezi Benátkami a Čistou. Tady havarovalo osobní auto. To je snad všechno, hlavně opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Právě teď v Lexus Hradec Králové. Zvýhodnění až 700 tisíc, 0% financování, sleva na zimní sety kol a vozy s kladem.
2: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
3: Dusno po hádce, nálada na bodu mrazu, jak přijít na jiné myšlenky? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru funguje skvěle. Futurum Hradec, prostě lepší móda.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín Protein 100 gramů za 42,90 a Chibo Espresso nebo Cafe Crema 1 kg jen za 369,90. Byla, to dobré začíná u nás.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
6: Jupi!
5: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
6: Rozložte nové možnosti.
5: Když mobily,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Rádio Černá Hora.
0: 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Řidiči, můžeme se konečně těšit na výraznější zlevnění pohonných hmot, nejvíc u nafty. Podle analytiků by mohla během příštího týdne zlevnit až o 3,50 za litr. Benzín zhruba o 30 haléřů. Nižší ceny se projeví postupně, až pumpy doprodají starší zásoby paliv. Škoda musí v Mladé Boleslavi přibrzdit výrobu elektromobilů Elroq a Enyaq. Důvodem je výpadek dodávek kabelových svazků z továrny na Ukrajině, kterou zasáhly ruské útoky. Problém přichází zrovna ve chvíli, kdy se Elroqu v Evropě mimořádně daří. Na nádražích v Hradci Králové a Jaroměři nově pomůžou cestujícím koordinátoři správy železnic. Kvůli velké výluce poradí, odkud jede náhradní autobus, pomůžou s orientací a přidají aktuální informace. Nejdelší omezení směrem na Jaroměř potrvá až do 12. prosince. Novým šéfem světového hokeje je Němec Franz Reindl. Českého kandidáta Petra Břízu porazil o 3 hlasy. Hokejisté Sparty porazili v extraligové předehrávce České Budějovice 4-2. Sparta se v tabulce posunula na 4. místo před svého včerejšího soupeře. Zápas komentuje českobudějovický asistent trenéra David Vrbata.
7: Místo toho, aby jsme ve třetí třetině ten zápas se snažili nějakým způsobem překlopit na naší stranu, tak jsme v pozbytečné chybě dostali naší přesilovce branku. Pak jsme se vrátili do zápasu, bohužel zase chyba, další střídání jsme dostali na 3-2. Byť jsme doufali, že bychom mohli odvolat golmana, nějaká šance by tam byla. Domácí dali do prázdné branky na 4-2 a berou 3 body.
0: Plzeň má dnes před sebou pořádnou výzvu, jeden let mistrovských Pardubic. Indiáni ale mají formu, vyhráli 3x v řadě a stejnou vítěznou sérii drží i přímo v Pardubicích. Hradec Králové jede na Kladenský Let, v dalších zápasech se utkají Třinec s Litvínovem, Vítkovice s Karlovými Vary, Kometa s Mladou Boleslaví a Liberec hostí Olomouc.
8: Dnešní cíl je jasný, směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: Zatím jsme teda ve východních Čechách těsně pod, ale tu 20 přelezeme odpoledne. Na horách se teda budeme držet kolem 15 stupňů, ale dole čekáme 20 až 24 a nad hlavou budeme mít polojasno až oblačno.

Je pátek, ještě k tomu začíná čas obědu, zkrátka lepší to pomalu být nemůže. Venku máme fajně, teploty by dneska měly být do maxima, jak říkala Hanka, 24 stupňů. To je moc krásné na říjen, takže užívejte lidičky, sedněte si na oběd, nejlépe někde na zahrádku. No a já vám na Hit Rádiu Černá Hora k tomu pustím tuhle pecku.

krátce po 11. posloucháte dopolední drive na Hit Rádiu Černá Hora. No a v Jaroměři, konkrétně v Josefově, se natáčí historický thriller Éter. No, panečku, a já dřepím doma a dozvídám se to až teď. Každopádně, musí to tam být zajímavé, asi tam zajedu na čumendu. Každopádně má být tady scéna s výbuchem, takže až něco bouchne v Jaroměři, tak doufám, že mohu být v klidu. Pojďme ale teď k věci, jo, protože se tady natáčí teda tento historický thriller, tak jsou tady také kočáry, koně, historické kulisy. Tak si teď jako představte, kdybyste se měli ráno probudit a vaše město vypadalo jako filmová kulisa z úplně jiné doby, do jakého filmu byste se vlastně chtěli na jeden den takhle probudit, nastoupit a užít si to? Takhle, mně se spíš okamžitě vybavilo to, kam spíš nechci, jo. Třeba seriál Stranger Things, kde, že tam je ten obrácený svět, kdo jste to věděl, jo, tak fuj, tam bych teda jako fakt nechtěla, ani kdybych věděla, že to je prostě kulisa, jo, ale třeba Avatar, kde všechno svítí, že jo, než přiletí nějaká příšerka, nebo taková karlíková továrna na sladkosti, na čokolády, co? No nic. Z toho by měl jeden asi diabetes. Jdeme hrát Eva Farná a Miraj, jsme Hit Radio Černá Hora.

0: a jeho Not Love, posloucháte Hit Rádio Černá Hora. No a k dotazu, v jakých filmových kulisách byste se chtěli probudit a strávit celý jeden den, mi napsala posluchačka Terka, jo, a musím říct, že mě to fakt dostalo. Vám to tak zkusím nějak jako předvést, jak mě to dostalo, jo. Takže Terka píše, za mě 50 odstínů šedi. Probudit se v privátním apartmánu Christiana Greye, roztáhnout, šmarja, cože? Jo, roztáhnout těžké závěsy a zjistit, že ten chlapík v obliku, co mi právě nese čerstvou kávu do postele, není protivný šéf. Tak jako Terko, ty jsi mi dala, no. Ještě, že doma jako nemám závěsy, protože bych na to musela pořád myslet. Každopádně díky, je vidět, že na sladké tady myslím jenom já, protože jsem předtím zmínila, že chci být v Karlíkově továrně a vidět, že ten zbytek se snažíte zachránit populaci. No. Gary Hevel, pojďme na to. Gary Halliwell nebo Mark Ambor, tak to je muzika už za chvilku na Hit Rádiu Černá Hora. Já jsem z toho úplně rozuzená, no, tak snad se sklidním.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz
5: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
6: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
7: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké.

0: 89. Férové ceny energií od Fonergy.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penaltě.
4: Už nespáne, jdeš páříma s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Hledáš práci, kam budeš chodit rád?
6: Na pracevrohlíku.cz ji najdeš.
5: V Opatovicích nad Labem otevíráme moderní sklad a hledáme spolehlivé skladníky. Dáme ti smlouvu na neurčito, nástupní mzdu 32 tisíc a k tomu příplatky. Praxi nezeš, vše tě naučí zkušený parťák.
6: Přijď na náborový den do naší haly ve středu 7. nebo 14. října vždy od 10 do 16 hodin. Víc na pracevrohlíku.cz. Těšíme se na tebe.
7: Koberce Brázda.
8: Koberce Brázda.
7: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
9: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Rádiu Černá Hora, no a volby klepou na dveře, že teď tady čtu, jo. Malá obec se obává fiktivních voličů, podnikatel denně vodí na úřad nové občany. Tak to mi připomnělo, když si třeba i umělci, že jo, posílají hlasy do různých anket. Třeba Mára Stracený, jo, když si na začátku kariéry, jak jednou přiznal, posílal hlasy, že jo, to je takový roztomilý. Nebo třeba mě posílala povinně celá moje familie, že jo. Bohužel nás ale bylo málo. No, mluvím vlastně o období, kdy jsem byla v Superstar, že jo. Tam mi posílali moji rodiče hlasy. No, ale prostě každý nemá to štěstí, jako hujer.
1: Dostal jsem písmo od synovca, že je to tady jakási schůza.
2: A jak se jmenuje váš synovec?
1: Hujer.
3: Prosím vás, do který třídy chodí hujer?
4: My jsme od Strýca Hojerovic.
5: To mě si dymě zeptat.
2: Opatrovíš, kreslírna.
6: Prosím vás.
2: Hujer, opatrovíš, kreslírna.
6: A vy?
7: Hujer, Robert. Aha. Starší brát Viktora, hujera.
6: Hujer, no tak to je... Tou snaživostí, nesmírnou, on si ty známky zajistí, takže postoupí.
8: Já jsem Zelenková, Hujerová sestra.
9: Já jsem Hujerová.
6: Manželka?
9: Ne, manželka jsem já.
10: Já jsem Švagrová.
11: Já jsem Bratrnec.
12: Hujerová, manželka.
6: Ale manželka...
12: Já jsem z prvního manželství.
6: Prosím vás, aby se dostala na všechny. Kam až sahají Hujerovi?
13: Hujer! Struhuje tady Hujer!
14: Hey,

0: Hit Rádiu Černá Hora, čarujem abrakadabra a je tady najednou 11 hodin a 41 minut. Už za několik okamžiků nastupují srdcovky a to znamená, že se s vámi už rozloučím. Dneska to bylo s vámi opět skvělý, já vám moc a moc děkuju a věřím, že společně jsme si předali spousty energie, kterou o víkendu použijeme na samé plodné věci. A to, i kdyby to měl být, prosím vás, gaučing, jo, i to je plodná a důležitá věc. Kdyby vám to doma nevěřili, tak řekněte, že to říkali v rádiu. Lidi, mějte se krásně, užívejte zbytek pátku, víkend a v pondělí se na to společně zase vrhneme. Wow. Ahoj.
1: Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.

0: brousit, leštit, vrtat, řezat. Se stroji Flex Stop Centra jde práce od ruky. Široké portfolio akustrojů pohání moderní bateriový systém Tabless s chlazením baterií, dlouhou výdrží a maximálním výkonem. Flex, specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Nářadí Flex najdete v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze a nově také v Hradci Králové v Novákových garážích. Více na topcentrum.cz.
1: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
2: www.projektantbudoucnosti.cz.
3: Pouze na Lexus Business Week. Nový Lexus ES přijíždí za speciální zaváděcí ceny. Elegantní design, prostorný interiér a vyspělé technologie. Full hybridní Lexus ES nyní získáte se zvýhodněním až 299 000 korun. První zákazníci navíc získají bonus 50 000 korun, 0% financování a zimní sety za polovinu. Od 5. října exkluzivně v Lexus Hradec Králové.
4: Ahoj, zdraví tě Patrik Zdráhal. Boje o extraligové body jsou nelítostné a my tě k tomu potřebujeme. Tak pojď na hokej.
5: Boj o extraligové body svedou hradečtí hokejisté v neděli od 17 hodin proti Vítkovicím. Vstupenky koupíte na pokladnách ČPP Arény nebo na moldfieldhk.cz.
6: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Melory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Největší dopravní servis na východě Čech, trasa Trutnov Jaroměř, ustříte, že havarovala dvě osobní auta. Místo je průjezdné Kyvadlově. Na silnici mezi Slatinou a Svinárkami zasahují záchranné složky u nehody dvou osobních aut. I tam je menší omezení. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Právě teď v Lexus Hradec Králové. Zvýhodnění až 700 tisíc, 0% financování, sleva na zimní sety kol a vozy s kladem.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. České zdravotnictví čekají v příštích letech změny. Chystaná reforma veřejného zdravotního pojištění má zlepšit dostupnost a kvalitu péče a zároveň posílit prevenci. Pokračuje mluvčí ministerstva zdravotnictví Hana Plačková.
10: Víceleté dohody mají zároveň umožnit nemocnicím, ambulancím i zdravotním pojišťovnám lépe plánovat a při financování více zohledňovat kvalitu, bezpečí a efektivitu péče. Za účast na preventivních prohlídkách a hrazených screeningzích vznikne nárok na odměnu 500 až 1500 korun.
9: Konkrétní podmínky pro získání odměny si přitom nastaví jednotlivé zdravotní pojišťovny. Vláda Andreje Babiše podle očekávání ustála hlasování o vyslovení nedůvěry. Pro svržení kabinetu ve sněmovně hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců. Pro pád vlády by bylo potřeba nejméně 101 hlasů. Debata o nedůvěře zabrala 3 jednací dny. Česko zažilo letní teploty i v první říjnový den. Nejtepleji bylo včera v Českých Budějovicích Rožnově, kde teploměr ukázal 26,1 stupně. Letní den, tedy alespoň 25 stupňů, zaznamenalo ještě dalších 10 stanic, většinou ve středních a jižních Čechách. A teď ještě něco z regionu.
0: Trolejbusy v Pardubicích by mohly zajíždět až ke zdravotnické škole. Trať se prodlouží o asi 850 metrů. Stavba, včetně modernizace napájení, má stát asi 72 milionů a většinu nákladů by mohla pokrýt evropská dotace. Nová trať má zlepšit obsluhu oblasti, kde sídlí školy, univerzitní fakulta i velké firmy.
11: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: Ještě na východě Čech máme trošku teplotní deficit, ale postupně se dole dostaneme na 20 až 24 stupňů, bude polojasno až oblačno, na horách kolem 16 stupňů.

Já vám přeju nádherné páteční poledne. Ten, řekněme, zkrácený pracovní týden má jen jednu nevýhodu, a to, že máme jen 4 srdcovky v tomto týdnu. Ano, už je tady 4. pracovní den, je tady pátek a tím pádem poslední srdcovky pro tento týden. Jak se máte dneska? Doufám, že všechno fajn, že všechno dobrý, že máte úsměv na rtě. Pokud ne, tak posloucháte správné rádio, protože my vám tu náladu určitě zlepšíme. Mám tady připraveno 5 legendárních hitů a ten 6. pak bude opět na vaše přání. Kam se vydáme hned na úvod? Půjdeme do roku 2000. V té době jeden slovenský zpěvák vydal nádherný album, jo? A tam se na něm jako podílelo tolik, ale tolik interpretů a umělců, jako třeba Anna K., Hanna Hegerová, Iva Bitová, David Koller, Robert Kodym, Vladimír Brabec a další a další. A jednou z těch písní, ve které například i Anna K. zpívá, no tak to je baroko. Kdy jste tohle slyšeli naposled? To nějaký pátek bude, co? No tak teď je jeden z nich, další pátek. Richard Miller na Hosté. Baroko, srdcovka číslo 1 na Hit Radio.

0: jsme se dostali hodně, hodně daleko do minulosti, až do samotného baraka. No, vracíme se zpátky. 12 hodin 8 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je krásný, že už teď mi začaly chodit zprávy na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777 a jako první zpráva úplně, tak mi přišla hned těsně po 12. hodině. Nazdár, tak pojď, nakopni to. Si říkám, sakra, tak to jsem si měl přečít dřív, to mi jako nevyšlo, tady tou první srdcovkou. No, nedá se nic dělat, jo. Máme prostě trošku pomalejší páteční rozjezd, jo, ale pojďme zařadit teda rychlejší stupeň a kopnu tam rovnou trojku. Dáme si ryzí devadesátky, aby jsme to teda fakt nakopli. V dnešní době tak se jí hodně fancy jídla, jo, to je samý, já nevím, avokádový chleba se semínkama a kolem zelenýma bylinkama a kytkama, co ani nevím vlastně, jak se jmenujou a jestli se to může jíst nebo ne. Nebo vejce benedikt s holandskou omáčkou, jahodama, borůvkama, na domácí briošce nebo croissánu a takovýhle věci. Ale hele, na rovinu, v devadesátkách jsme si doma prostě otevřeli konzervu lunchmeatu. K tomu jsme si dali cibuli, kyselou okurku, kečup nebo hořčici, chleba a bylo nám dobře. A tenhle hit, který tady mám, tak to je prostě fakt ten talíř s tím lunchmeatem, s tou cibulí

Na Hit Radio posloucháte Srdcovky a neuvěříte, co se teď stalo. Normálně mi přišla zpráva od bývalého prvoligového fotbalisty Milana Petržely a píše, poslouchám v rádiu teď na cestě autem. Srdcovky jsou skvělý. Je to možný? Milan Petržela, frajerce, odehrál 537 zápasů, rekordman, nikdo neodehrál víc v první lize než on. Ten na druhém místě je skoro o 100 zápasů zádu. Dal 60 gólů, 4 tituly, teď poslouchá Srdcovky. No a ne, ty jsi král, jako Michael Jackson, tak tohle je pro tebe.

0: Pink. Dnešní oslavenec tady u nás na Hitrádiu a čtvrtá srdcovka pro páteční den.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Jo, Sting dneska slaví narozeniny. Na narozeninovém dortu bude mít teda docela slušný požár. 75 svíček. 75 let. Nádherná, fantastická hudební kariéra, spousta legendárních hitů. On je opravdu jako žijící legenda. Žijící legenda a upřímně řečeno, na baskytaristu to není vůbec špatný. Teď zdravím všechny baskytaristy i mý kamarády, ze kterých si děláme stále jako legraci. Tak vidíte, i baskytarista může být vidět a slyšet. Je 12 hodin 20 minut, já se tady dívám na WhatsApp Hitrádia s číslem 777-937-777. Píše mi Pavel, čau, tak s tím lunchmeatem si zabil. Normálně jsem na něj dostal takovou chuť, že ho půjdu dneska hledat do obchodu a dám si ho tak po 30 letech k večeři. Doufám, že ho ještě prodávají. Pamatuju si, že jako dítě jsem ho měl často, máma ho i smažila na pánvi k bramborám. Tak díky moc za tuhle vzpomínku. Pavle, není vůbec zač, upřímně řečeno, mluvil jsem o lunchmeatu a normálně si tu chuť jako vybavím taky, okamžitě. Na první dobrou, fakt bych si dal. Dáme si pátou srdcovku, to si taky určitě vybavíte, takhle hned podle prvních tónů. Co? Jdeme do Švédska, na Hitrádiu Cardigans a za chvíli srdcovka na vaše přání. Tak mějte pohodový pátek s Hitrádiem, s Jirkou Plnářem a s Cardigans.

0: Cardigans na Hitrádiu, pátá srdcovka.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: No, toto uteklo. 12.24, tohle byla poslední srdcovka pro dnešní den a zároveň i pro tento týden. A teď je otázkou, co si dáme jako srdcovku na přání, jo? Ten přídavek tady samozřejmě bude, šestá srdcovka nesmí chybět, ale to já už nerozhoduju. O tom já už nerozhoduju, pojďte se na chviličku i vy stát DJem Hitrádia, nebo DJkou samozřejmě, 777-937-777. Pojďme si dát nějakou píseň od kapely, interpreta, zpěvačky, co třeba jste měli ve svém pokojíčku na plakátu, nebo jste si vystřihávali samolepky z bravíčka a tak podobně. Prostě něco, co vás vrátí do doby, kdy jste byli třeba na střední škole, nebo do puberty, jo? Napište mi, co byste dneska chtěli slyšet, co je srdcovka číslo jedna pro vás a já vám ji zahraju. Moc rád. Tady na Hitrádiu 777-937-777.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
4: Aktiv Sport Jaroměř má akci pro vaše malé děti. Půjčovnu dětských lyží do 100 cm, holí a bot na celou sezonu za 990 korun.
5: 990 korun.
4: Teď půjčíš, v dubnu vrátíš. Aktiv Sport Jaroměř.
6: Hledáš pořádnou jízdu na kole? Doraz do Deštného v Orlických horách. Čeká tě trail pro rodiny s dětmi i dva akčnější traily plné klopenek, rychlosti a skvělého flow. Jezdíme každý víkend už od pátečního odpoledne.
7: Od pátečního odpoledne.
6: Traily Deštné. Nahoru pohodlně, dolů zábava pro každého.
8: V neděli 4. října se běží pro dobrou věc Skinkspan běh proti rakovině. Vítěžek poputuje na onkologii v Hradci Králové. Prvních 500 registrovaných získá originální čelenku. Nezáleží, jestli běžíš nebo jdeš. Důležité je být u toho. Informace na kingspanběh.cz.
9: Není to jen fest, je to Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Op, Michal Hruza, opět Hradeček a Factorial Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS Ticket. Royal Fest. Pevnost plná hudby.
10: Hola, hola, Opočno volá. Jsme PZP Heating, úspěšný výrobce tepelných čerpadel a právě teď rozšiřujeme výrobu a hledáme nové zaměstnance do výroby a logistiky. Všechna volná pracovní místa najdete na našem webu pzpheating.cz. Nabízíme jistotu a stabilitu zavedené společnosti, která vyrábí produkty s budoucností. Přidejte se do týmu PZP Heating v Opočně i vy.
11: Zažijte hokejový víkend v Pardubicích. V pátek 2. října od 18 hodin se Dynamo utká s Plzní. V neděli 4. října od 18.30 přivítá pražskou Spartu. Už od 15.30 bude v neděli navíc před Enteria arénou probíhat Food Fest. Těšíme se na vás. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
12: Deprese z narozenin? Další svíčka na dortu? Dopřejte si terapii módou v Hradeckém Futuru. Doporučuje jí 9 z 10 žen každého věku. Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
13: Koberce Brázda.
14: Koberce Brázda.
13: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u Úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.

0: Dejte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Šabuz je na Hit Rádiu ve 12 hodin 32 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je před námi páteční srdcovka na vaše přání. Dneska to opět bylo těžký a tak jsem začal počítat v jednotlivých zprávách, kolikrát se mi tady objeví jaká kapela nebo zpěvák nebo zpěvačka. A nevím, co se stalo, ale zrovna dneska to vyšlo na Offspring. Jakože nejčastější kapela, kterou já tady vidím na WhatsAppu Hit Rádia na čísle 777937777. Tak jsou opravdu Offspring, takže my se vydáme do 90. let. Píše si mimochodem, mimo jiné, Eva, Tomáš, Jirka, Honza, ten k tomu ještě přidává krásnou story. A to tady budu číst teďko. Kamaráde, já na základce vyrůstal na Offspring, učil jsem se na prkně ve skateparku a nezapomenu, jak jsme tenkrát nosili s sebou jezevčíka. Závorka rádio, jasně, vím, co je jezevčík. Do něj si dávali bušty, závorka, velký tlustý baterky. Já jsem chtěl říct, že posloucháte srdcovky, já myslím, že všichni víme, co jsou baterky, bušty, ale v pohodě, díky za vysvětlení. No a na kazetě nám tam hrála Amerikána. Dodnes je to moje nejoblíbenější od Offspring, co kdy vydali, a obecně nejoblíbenější deska. S tím se dá souhlasit, 100%. Tak si dáme něco z Amerikány, ne? Na Amerikáně tam toho je strašně moc. Je tam samozřejmě Pretty Fly, pochopitelně. A co tam je dál? Why Don't You Get a Job? To je tam taky. To hrajeme ale často. Tak si pojďme dát něco, co se jenom tak nehraje, ne? Tohle je mimochodem číslo 5 na té desce. Pátý hit hned po Pretty Fly. Tohle vás nakopne v pátek. Tohle je něco, co potřebujeme slyšet v srdcovkách. Něco, co se prostě už jen tak nehraje. A proto je tady Hit Radio. Tak si to užijte. Offspring!

0: život občas není fér a tak si váš každé maličkosti, co máš. O čem to ten Pokáč vlastně zpívá? Možná necháme až do středeční role ty dvojsmyslů, ale je tady ten malý kašpárek, vám může zahrát velké divadlo na Hit Radio a tak budu pokračovat dál s výběrem dalších skvělých hitů, i přesto, že srdcovky jsou pro dnešek opravdu u svého konce. Ale dáme si do 13. hodiny ještě Miles Smith, Green Day a nebudou chybit ani Disturb. No a ve 13 hodin nejnovější zprávy. Další srdcovky zase v pondělí tady na Hit Radio ve 12 hodin. S vámi Jirka Pelnář, pokračujeme dál. A tak si jako říkám, že kdybyste chtěli mít už nějakou jistotu, co byste v pondělí chtěli slyšet, tak klidně i dál můžete psát vaše hudební tipy na 777-937-777 a nebo klidně v průběhu dne i mě na Instagram, normálně do zprávy, jsem tam jako Jirka Pelnář. Nestýjte se, nebojte se, klidně mi to tam všechno sypte, ať na příští týden jsme připraveni a vyslyšíte přesně to, co máte rádi. V srdcovkách na Hit Radio.
1: Zaostřeno na region.
2: Hostem dnešního podcastu je primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová. Hezký den.
3: Dobrý den.
2: Pokud bychom se měli podívat na to, jak se změnilo město za poslední léta, tak co vás napadne jako první?
3: Prožitý rok hradecké osmistovky. Byla to úžasná jízda, kterou jsme si opravdu užili. Hradečáci vylezli ze svých domovů a bytů a stali se součástí velké živé komunity.
2: Co se týče projektů a investic?
3: Určitě můžu zmínit územní plán, křižovatku Mileta, můžu zmínit podchod Karla IV., velké investice do školství a pak celou řadu třeba menších projektů.
2: Územní plán se chystal celou řadu let. Co to bude znamenat pro rozvoj města?
3: My v tom územním plánu nalezneme, kde se Hradec bude rozvíjet, kde jsou plochy pro bydlení, kde jsou plochy pro sport, pro školství.
2: Jaké jsou odezvy ze strany řidičů? Jak se jezdí po Miletě?
3: Vždycky najdete skupinu lidí, která vás bude kritizovat, která nebude spokojená s tím, že nikde mu neblikne zelená, budou to trošku dehonestovat, říká, že tam je skokánek, no ale ono to má všechno svoji logiku. Prostě tam to křižovatkové rozvodí je kvůli tomu, že když bude hodně pršet a chcete se vyhnout třeba riziku aquaplaningu, no tak prostě potřebujete, aby ta voda odtekla. Čili ono to všechno má svoje technické a inženýrské důvody, akorát lidi, když můžou, tak si třeba kopnou a nebo napíšou nějaký hezký post na sociální sítě.
2: Rozhovor už teď najdete na webu Hit Radia Černá Hora.
1: Zaostřeno na region.
4: Máme ji!
5: Naši novou akuvrtačku.
4: Jen za 799 korun.
5: S baterií a nabíječkou v ceně.
4: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
5: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září.

0: teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
2: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
3: Rekutech. Peníze včas,
2: když se tam rád vracíš.
1: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Yogobelu 150 gramů přikoupit 3 kusů za 9,93 za kus a aktivují kefír v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Zaostřeno na region.
10: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region, tentokrát s primátorkou Hradce Králové Pavlínou Springerovou. Ulevilo se městu po otevření zrekonstruované křižovatky Mileta, staví město dost bytů, populace stárne. Je na to Hradec připraven, rozhovor už teď najdete na webu Hitrádia Černá Hora.
11: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Melory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličkodráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.
12: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hitrádio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Víc z hudby toho mezi 12. a 13. na Hitrádiu už neuslyšíme, ne, že by jsem nechtěl, ale čas, ten nás trápí. 12.59, za minutku jsou tu nejnovější zprávy, ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak vy jste nám volali, že na dálnici D35 směr Olomouc za Opatovicemi nad Labem leží předmět na vozovce, tak abyste s tím počítali. Díky za tohle info a další budeme rádi, když zavoláte na 800 1 10 100.
2: Právě teď v Lexus Hradec Králové. Zvýhodnění až 700 tisíc, 0% financování, sleva na zimní sety kol a vozy s kladem.
3: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl CZ. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
9: Rádia.cz. Hit Radio.
10: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Lidé dnes mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě bydliště. Žádost je třeba doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelskému úřadu do 16 hodin. Osobně je možné na úřadě o průkaz požádat až do středy. Hnutí Naše Česko představilo návrh koncepčního řešení penzijního systému. Cílem je propojit penzijní reformu s vytvořením silného kapitálového trhu. Dobrovolnost systému zůstane, má ale aktivně pomáhat lidem udělat racionální a dlouhodobé rozhodnutí, uvedl k návrhu předseda hnutí Martin Kuba. Hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola extraligy České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Jihočeský Motor zdolali v O2 aréně po 11. v řadě. Gólem a asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík. A teď ještě něco z regionu.
1: Aby nebyl zmatek, tak na nádražích v Hradci Králové a Jaroměři nově pomůžou cestujícím koordinátoři správy železnic. Kvůli velké výluce poradí, odkud jede náhradní autobus, pomůžou s orientací a předají aktuální informace. Nejdelší omezení směrem na Jaroměř potrvá až do 12. prosince.
11: Dnešní cíl je jasný, směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
1: Převážně polojasná je východočeská obloha a bude taková po celé páteční odpoledne. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia.
12: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Páteční odpoledne pokračuje dál. 13 hodin, 3 minuty. Po obědě zpátky v práci. Už se vám dneska nic nechce? Melete z posledního, jak se říká? Těšíte se domů a v pátek, takhle jako v práci, vám to přijde jako nekonečně dlouhý? Nebojte se, zvládnete to. Hele, v Tennessee teď jedna vězenkyně přežila 2 smrtící injekce, takže těch pár hodin v práci zvládnete taky. V pohodě, jo? Víkend před námi, o víkendu můžete vyrazit do lesa na houby, načerpat trochu kyslíku do žil. Kdyby náhodou jste na ty houby vyrazili, ale ne v Česku, že byste jeli, já nevím, třeba tady kousek někam za hranici, hranice, ať už se bavíme o Slovensku, Rakousku, Německu, můžete tam vlastně vůbec jít na houby? Dobrá otázka. Odpověď uslyšíte za chvíli, teď si dáme zase něco, co vás dneska v té odpolední části dne trošku.

Republic na Hit Rádiu ve 13 hodin a 14 minut a to je chvíle, kdy jdeme spolu do lesa. Houbaření. Chodíte do lesa na houby? Je to vaše vášeň? Stejně, hele, jo, žijeme v roce 2026. Moderní technologie vládne světu, AI radí se vším, auta jezdí sami, telefonujeme z hodinek, ale aby někdo vynalezl hledač hub, to ne, jo. A možná vlastně právě proto nás to tak baví, protože se to po staletí dělá pořád stejně a člověk se tak vlastně i od těch technologií odpočine. Musí vyrazit do toho lesa, vohnout se a hledat sám. Pak ale samozřejmě pořád jsme v 21. století, takže svý ulovky nafotí, natočí, sestříhá dílsko a pošle to na Facebook. Vy ostatní záviděli, to je jasný. Kdybyste náhodou v příhraničí zabloudili v lese až k našim sousedům, tak pozor. V Rakousku můžete houbařit v lese maximálně do 17 hodin. A z lesa si můžete odnést maximálně 2 kila hub na osobu. Víc ani ťuk. Jinak jsou tam pokuty, které jsou až v tisícovkách eur. Německo, to je vlastně skoro to samé, taky maximálně 2 kila, ale některé oblasti mají dokonce jenom půl kila na osobu, takže pozor. Zákaz houbaření je potom v chráněných oblastech, to je jasný, ale taky v oborách anebo v oplocinkách. Co se týká Polska, to vůbec nemá smysl chodit do lesa, tam už byli před váma, ale zase to všichni prodávají kolem silnic, takže tam jste jako v pohodě. No a na závěr ještě Slovensko, to je taky v klidu, tam můžete sbírat jako u nás tolik množství, kolik ideálně naštve všechny vaše sousedy. Na Slovensku je to jako u nás, jo, tam se taky nehoubaří, ale plení. Akorát teda pozor, v některých oblastech tak vám jiný houbař může váš košík zabavit a k němu se vezme ještě peněženku a hodinky, tak dá.

Ale Farben na Hit Rádiu ve 13 hodin a 24 minut. Pánové, jestli jste někdy měli touhu, že byste si pořídili kilt, tedy prostě tu skotskou pánskou sukni, že jo, tak dneska je ten den D. Není lepší den než právě dnes, 2. října, protože dneska je Mezinárodní den zvonů. A člověk, co nosí kilt, tak já říkám, to je takový jako živej chodící zvoneček. Víc tomu říkat asi nemusím, ta představivost hraje sama. Takže dneska je ten den, jo? A když už teda máme Mezinárodní den zvonu, tak vám přeju, aby už taky dneska jako zazvonilo na konec pracovní doby.

0: možná malá ochutnávka toho, co vám zahrajeme i dneska večer na Hit Radio Classic. Mezi 18. a 21. Tak buďte s náma.
1: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
2: Butik salon Professional Treatment.
1: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
2: Kryokur, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
1: V jedinečných privátních prostorech určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
2: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.

0: teď. Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Brousit, leštit, vrtat, řezat. Se stroji Flex z Top Centra jde práce od ruky. Široké portfolio akustrojů pohání moderní bateriový systém Tabless s chlazením baterií, dlouhou výdrží a maximálním výkonem. Flex, specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Nářadí Flex najdete v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze a nově také v Hradci Králové v Novákových garážích. Více na topcentrum.cz.
0: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličkodráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský resort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.
2: Českou ženskou fotbalovou reprezentaci čeká baráž o postup na mistrovství světa 2027 v Brazílii. Lvice se utkají 9. října od 19 hodin v Pardubicích na stadionu Arnošta Košťála se Skotskem. Povede se Lvicím poprvé v historii kvalifikovat na velký turnaj? Pojďte se podívat a pozbudit české reprezentantky přímo na stadion. Nebo je sledujte živě na ČT Sport. Vstupenky jsou k dispozici na www.fotbalenigu.cz. Partnery jsou ČSOB, Fortuna a Adidas.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

perpetuum mobile na Hit Radio ve 13 hodin 37 minut, když se Eva Farná narodila, tak Madoně už bylo 35 let. Takže byla o 2 roky starší, než je Eva teď. Těžký, co? Ztratili jste se v tom? Nevadí, my vám na Hit Radio vždycky ukážeme cestu. I tou hudební historií. Dneska večer mezi 18. a 21. hodinou vás čeká doslova a do písmene 3 hodiny cestování časem a taková malá 3 hodinovka hudebního dějepisu 80, 90 a milénium. Máte se na co těšit, protože je pátek, tak to bude trošičku v popovějším duchu. No a když už se bavíme o Madoně, tak pojďme si dát jeden z jejich největších hitů, který mimochodem nahrála v době, kdy Eva Farná ještě vůbec nebyla na světě. A i přesto, že to je vlastně jako taková jako poproková svižná věc, tak kdybyste si nikdy chtěli najít překlad toho textu, tak ono to je jako hodně vážný. Jo? Ona o tom vlastně... Ona v této písni tak nějak bilancuje nad několika tématy, jako je její katolická výchova, což pro ní asi muselo být extrémně náročný a možná i pro její rodiče. Ostatně i o tom je ta píseň, o jejím vztahu s jejím tátou, o odchodu její mamky a samozřejmě o velmi špatném manželství s hercem Sean Pennem. O tom je Like a Prayer. Hit, který si dáme právě teď jako takovou malou pozvánku na dnešní pořad Hit Radio Classic mezi 18. a 21. hodinou.

0: Sweet Caroline, hit, který se velmi často hraje na hokejových zápasech, hlavně teda na mezinárodních turnajích. Tak když jsme u toho mezinárodního hokeje, tak jedna aktualitka. Petr Bříza se prvním českým prezidentem Světové hokejové federace v historii nestane. V hlasování ho porazil Němec Franz Reindl, který na post kandidoval už před 4 lety. Jenom dodám, že ho porazil o pouhé 3 hlasy. Tak škoda, mohla se připisovat takováhle mezinárodní hokejová historie. Nedá se nic dělat, tak třeba příště. Za chviličku Lime Pain, taky Rita Ora, nebudou chybět ani Nickelback a Rockstar.
1: Koberce Brázda.
2: Koberce Brázda.
1: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
3: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
4: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Hledáš práci, kam budeš chodit rád?
7: Na pracevrohlíku.cz ji najdeš.
6: V Opatovicích nad Labem otevíráme moderní sklad a hledáme spolehlivé skladníky. Dáme ti smlouvu na neurčito, nástupní mzdu 32 tisíc a k tomu příplatky. Praxi nezeš, vše tě naučí zkušený parťák.
7: Přijď na náborový den do naší haly ve středu 7. nebo 14. října vždy od 10 do 16 hodin. Víc na pracevrohlíku.cz. Těšíme se na tebe.
8: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
9: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
10: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pit, pit.
11: Hola, hola. Opočno volá. Jsme PZP Heating, úspěšný výrobce tepelných čerpadel a právě teď rozšiřujeme výrobu a hledáme nové zaměstnance do výroby a logistiky. Všechna volná pracovní místa najdete na našem webu pzpheating.cz. Nabízíme jistotu a stabilitu zavedené společnosti, která vyrábí produkty s budoucností. Přidejte se do týmu PZP Heating v Opočně i vy.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, za dvě minutky bude 14 hodin, před námi taky nejnovější zprávy, ještě předtím aktuální doprava, takže pokud jste za volantem, dobře poslouchejte, ať víte, jak se kde jezdí. My vám přejeme šťastnou cestu s Hit Radiem.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme tady problém na Rychnovsku v Kostelci na Torlicí v Komenského ulici. Směrem do centra havarovalo nákladní auto, zasahují tady záchranné složky a zdržíte se tady asi v kilometrové koloně. Vaše dopravní info nám můžete každopádně zavolat na 800 1 10 100.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Poslední Lexus Business Week letošního roku přináší mimořádné nabídky na vybrané modely Lexus v Hradci Králové. SUV NX se zvýhodněním až 598 tisíc korun. Luxusní RX se slevou až 716 tisíc. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Už od 5. října v Lexus Hradec Králové.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Poslanec Filip Turek zaslal ekologickému hnutí Duha omluvu, a to za svůj výrok, ve kterém organizaci spojil s úmrtími při povodních a za prohlášení, že se jedná o parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě zmínil, že se vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti hnutí Duha. Omluvu, o které rozhodl v září soud, zveřejnil spolek na webu. Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolena voda je znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily její nezávadnost. V případě, že některá část domovních rozvodů nebyla delší dobu využívána, je doporučeno před použitím vody k pití a vaření nechat ji 5 až 10 minut odtékat. Pohřešovanou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Tělo po bezmála měsíci pátrání objevili ve frýdeckém lese nedaleko skládky. Okolnosti úmrtí prověřují. Už dříve policisté uvedli, že matka dvou dětí nebyla před zmizením v dobrém psychickém stavu a snažila se vyhledat odbornou pomoc. Cizí zavinění smrti ale zatím nevyloučili. A teď ještě něco z regionu.
1: Poslední šance projet se mezi žirafami a zebrami. Safari Dvůr Králové nad Labem v neděli uzavře africké i lví safari. Zvířata se kvůli chladnějším nocím přesunou do zimního zázemí a zoo přepne na zimní režim. Od pondělí navíc taky zlevní vstupné do pěší části. Dospělí zaplatí 265 korun.
9: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
1: Tady absolutně není o čem. Dál bude ve východních Čechách jasno až polojasno a nejvyšší teploty teď odpoledne 20 až 24 stupňů Celsia ve stínu.

práce a taky za volant. Kdyby náhodou jste narazili na nějakou černou kočku, tak jenom pozor, kdyby vám přibyla při silnici. Opravdu asi nosí smůlu, teď se o tom přesvědčila jedna paní. Takhle černé malé kotí přeběhlo přes cestu. Zůstalo stát u té silnice, tak paní zastavila, zžilovalo se jí srdíčka, koťátko odchytla, jo, odvezla dokonce to koťátko na služebnu strážníkům. No a strážníci, když převzali kotě a udělali zápis, tak ještě se podívali do občanky té paní a zjistili, že paní je hledaná, protože neplatí výživný. Takže pro dobrotu na žebrotu, dávajte si pozor na dobrý skutky někdy.

0: Imagine Dragons na páteční odpoledne. Posloucháte Hit Radio, chviličku po druhé hodině.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je tady pátek a také čas na náš pravidelný tradiční pořad Pravda nebo bullshit. V minulé hodině tak už jsem mluvil o houbaření a tak jsem začal hledat, co si tady jako myslí věci v různých statistikách, a našel jsem zajímavou věc pro dnešní den, která se houbaření týká a zní.
1: Vědci
0: tvrdí, že 71% Čechů nepřestane sbírat v lese houby, i když už má dost. Jinými slovy, zhruba 7 Čechů z 10 jde vyplenit les a sbírá na množství, hlavně co nejvíc, i když se to potom doma vyhodí. Tak co si o tom myslíte? Je to vůbec možný? Děje se to u nás v Česku? To asi ani ne, to jsou jenom pomluvy. Myslíte si, že
1: vědci
0: mají pravdu, když je to pouhých 71%? 777-937-777. Dejte mi vědět, co si o tom myslíte. Je to reálné číslo? Mají vědci pravdu? Děláte to taky? A proč? Štve vás to? A proč? Pojďme si popovídat otevřeně bez obalu tady na Hit Radio, jako každé odpoledne ve dvě. 777 937 777.

0: Tohle zpívá Tones and I, taky tedy Swims, a k tomu hraje David Guetta. Skvělá kombinace na Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je pátek 14:00 a tak si povídáme na další téma, kdy...
1: Vědci
0: vypočítali, že prý 71% Čechů chodí do lesa houbařit a nepřestanou se sběrem hub, i když mají úplně plný košíky, jo? Já jsem se ptal, jestli to číslo je reálný, co si o tom myslíte a jestli to taky tak děláte, nebo obecně, jaký na tom máte názor, jo? Tak třeba tady Lukáš píše, ahoj, přiznávám se, dělám to taky už od dětství. Dělala to tak babi s dědou, moji rodiče a už i moje děti. Je to závislost, přece tam tu houbu nenechám, když už jsem ji našel, ne? Je to zlozvyk. Zdraví Luky. Další zpráva. Ahoj, já to dělám záměrně, protože se mi stane, že je potom půlka hub červivá a já bych neměla dost. Zdraví Pája. Jasně, to má nějaký ekologický důvod. Co hlasovky? Ty tady máme taky.
2: Ahoj, ahoj, ahoj. Takže ahoj. Já si myslím, že když něco zadarmo, tak znáš Čechy. Plný tašky, plný koše, plný kufry, jenom mi co nejvíc toho donést domů. No. A pak co s tím dělaj? No, Bůh ví, hele. Čau, tenka, měj se hezky, ahoj, ahoj.
0: Děkuju Zdeni za zprávu. Další, hele, to si nemyslím, že takové číslo ne. Třeba těch 55% asi jo, ale já tam teda nespadám. Nikdy se neměl vrchovatý koš, abych se třeba do lesa vracel ještě jednou. Ale s tou českou hamižností, která u některých nemá hranic, možná vlastně bych se nakonec tomu číslu asi ani nedivil, no. Tak 71%, je to podle vás reálný? Mají
1: vědci
0: pravdu? Znají nás Čechy dokonale, anebo ne? Jo, teď mi tady přišla fotka. Ahoj, já bych s nimi souhlasila, když my se snažíme sbírat jen mladé a větší houby, prcky a staré už necháváme. Letos je houbaření nádhera a ty tady na to koukám. 1, 2, 3, 4 plný koše. Kolik máte členů rodiny? 38? Tak dejte vědět, co vy si o to myslíte. 71%, je to reálný. 777 937 777. No a když sbíráme i pro

0: Další velmi povedený duet Lady Gaga Bruno Mars ve 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jdeme do finále rozhodnout, jestli
1: vědci
0: mají pravdu anebo ne. Tvrdí, že 71% Čechů, když jde do lesa na houby, tak prostě sbírá víc, než je potřeba. Asi takhle bych to zkrátil. Posledních pár zpráv tady mám od vás. Zdravím, tak tohle pravda je. Radši jim to doma schně, protože je to o lidech. Já znám jednu rodinu, 5-6 košů a pak to doma vyházeli a najednou svůj hamižností sebrali jedůvku a ta se jim pomstila. Bylo jim hodně špatně. Pak je tady spousta smajlíků u toho. Chápu. Další. Můj soused říká, ještě nevím, na co mi to bude, ale už teď mám málo. A tímhle bych to zavřel a troufnu si tvrdit, že když věci tvrdí, že to je 71%, tak pro dnešní den, na základě všech vašich zpráv, co jste posílali na 777-937-777, tak výsledek je takový, že
1: vědci
0: pravdu nemají. 71% je mimo realitu. Vypadá to tak na
2: 86%. Je, Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhali. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.

0: veď.
1: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
2: Zažijte hokejový víkend v Pardubicích. V pátek 2. října od 18 hodin se Dynamo utká s Plzní. V neděli 4. října od 18.30 přivítá pražskou Spartu. Už od 15.30 bude v neděli navíc před Enteria arénou probíhat Food Fest. Těšíme se na vás. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
3: Chceš lyže, snowboardy nebo cokoliv dalšího pro zimní sporty? Pak je tu pro tebe dvoupatrový Ski Shop Active Sport. Ski Shop Active Sport v Jaroměři směr Hradec Králové. Jdi do toho.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu?
5: Barvu? Já tak to nevím.

0: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Hledáš pořádnou jízdu na kole? Doraz do Deštného v Orlických horách. Čeká tě trail pro rodiny s dětmi i dva akčnější traily plné klopenek, rychlosti a skvělého flow. Jezdíme každý víkend už od pátečního odpoledne. Traily Deštné. Nahoru pohodlně, dolů zábava pro každého.
6: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
7: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio. Zlepši si náladu.

na Hitrádiu Pink a také její dcera. Ano, tohle byl rodinný duet, velmi se podařil. Je 14:33. Ve světě se teda dějou jako neuvěřitelné věci. Jo, třeba Velká Británie předčasně propustí tisíce vězňů, z čehož teda mají obavy, jakože i evropští sousedé, pochopitelně. No, u nás tady v Česku tak se zase řeší prostě jenom komunální volby, že jo, a je to tak na vesnici, kdy dá se prostě jenom hnuj a to je všechno. Tak si říkám, pojďme na všechno na chviličko zapomenout. Pojďme si dát něco, co je fakt jako v pohodě. Pojďme si dát něco tady na Hitrádiu, co vás vyloženě naloží do pohody. Abyste si užili taky ten pátek, hele, 14:30. Za chvíli začne odpolední dopravní špička, to bude úplný peklo, takže se domů zase vrátíte s pár šedinama navíc, s nějakou tou vrázkou, tak pojďte se hodit do klidu a do zenu. A když zen, tak s dvěma z. Chaos z Vodopády na Hitrádiu.

Za 5 minut bude 3:15. Já jsem Jirka Pelnář, díky za to, že jste dneska poslouchali opět v čase 12 až 15. Budu se na vás těšit zase po víkendu v pondělí ve 12 hodin. Oblíbené srdcovky tady na Hit Radio. Na ně se těším tak moc, že si ještě do 15.

0: Tady, na Hit Rádiu. Zase naslyšnou.
1: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
2: Rekutech.
3: Férový šéf.
2: Čisté prostředí.
3: Rekutech.
4: Peníze včas,
2: když se tam rád vracíš.
1: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
5: Není to jen fest, je to Royal Fest. Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Oš, Michal Hruza, opět Hradeček a Faktoriál Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS ticket. Royal Fest, pevnost plná hudby.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
11: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou...

0: ceny energií od Fonergy.
1: Ahoj, zdravíte, Patrik Zdráhal. Boje o extraligové body jsou nelítostné a my tě k tomu potřebujeme, tak pojď na hokej.
2: Boj o extraligové body svedou hradečtí hokejisté v neděli od 17 hodin proti Vítkovicím. Vstupenky koupíte na pokladnách ČPP Arény nebo na Mountfield HK.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penalti.
7: Už nespane, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio? Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
10: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
11: Lady Gaga?
10: Je to český interpret, je to český interpret. Přišla nám parádní zpráva. Posluchačka píše, Lady Gaga, no to jsem umřela. Vyprskla jsem asi víc než Jasmin. Tak pojďme si ten legendární okamžik připomenout.
9: 2 vteřiny na odpověď.
10: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
11: Lady Gaga?
10: Je to český interpret.
9: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: nejlepší dopravní servis na východě Čech. A na cestách určitě teďka řidiči pevné nervy, dopravní špička nám okolo 15. hodiny vrcholí. Pokud víte, kde to třeba teďka stojí, tak určitě nám dejte vědět na naši linku dopravní. Jinak v Chlumci nad Cidlinou, v ulici na Vinici mezi křižovatkou s ulicemi Pražská a Jiráskova, tak tady počítejte s novou uzavírkou. Bude to až do konce listopadu a komplikace vás ode dneška čekají také v Pardubicích. Po celý víkend tady bude váznout doprava v okolí Svítkova kvůli závodům Zlatá přilba. Konkrétně v ulici Kostnická se například jezdí kyvadlově. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Právě teď v Lexus Hradec Králové. Zvýhodnění až 700 tisíc, 0% financování, sleva na zimní sety kol a vozy s kladem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
7: 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Škoda v Mladé Boleslavi omezuje výrobu elektroaut Elroq a Enyaq. Chybí kabelové svazky z ukrajinské továrny, kterou poškodily ruské útoky. Výpadek přichází v době, kdy je o elektrické škodovky v Evropě velký zájem. A jdeme teď do Náchoda, kde pokračuje příprava centra péče o opuštěná zvířata v Bělovsi.
8: Aktuálně už máme pravomocné stavební povolení a právě vybíráme zhotovitele. Mám velkou radost, že se projekt posouvá dál a už teď se těším, až nové centrum začne sloužit. Vznikne moderní zázemí pro opuštěné a ztracené psy, kočky a další zvířata, které potřebují naši péči. Takže ano, to bude.
7: Řekl starosta Jan Birke s tím, že předpokládaný termín dokončení je červen 2027. Aplikace WhatsApp dává rodičům větší přehled nad účty jejich dětí. Uvidí třeba nastavení soukromí anebo vstup do nové skupiny. Ke zprávám se ale nedostanou. Nová dobrovolná rodičovská kontrola se postupně zavádí po celém světě. Pokud se chystáte z Hradce Králové jet vlakem, tak pozor, jsou tam docela četné výluky a to kvůli modernizaci nádraží. Aby nebyly zmatky, tak vám nově pomůžou koordinátoři správy železnic. Poradí, odkud jede náhradní autobus, pomůžou s orientací a předají aktuální informace. Nejdelší omezení směrem na Jaroměř potrvá až do 12. prosince. Hokejový gólman Karel Vejmelka vstoupil do nové sezóny NHL naprosto parádně. Hnedka v prvním zápase vychytal nulu. Český brankář zastavil všech 15 střel a pomohl Utahu k jasnému vítězství 6-0 nad Chicagem. Pro Vejmelku je to už 9. čisté konto v NHL.
9: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
7: Víkend, co je před námi, bude naprostá pecka. Sobota jasná, až skoro jasná, ráno místy mlhy a teploty. Na horách kolem 16 stupňů, dole přes den 20 až 24. Sluníčko taky v neděli, určitě dopoledne, odpoledne místy oblačno a teploty 19 až 23 stupňů Celsia.
5: Hit Radio Černá Hora.
0: Páteček odpoledne, je to tady od mikrofonu, zdraví Lucka Eisenreichová. Dneska teda neúplně v 100% formě, možná je to malinko slyšet. Podzimní bacily mě prostě dostaly, tak já doufám, že vy se zatím držíte. Každopádně téma bacilu si určitě v téhle hodině ještě dáme. A protože je před námi víkend, tak nebudou chybět ani pozvánky na velmi zajímavé akce u nás na východě Čech.

při pátečním odpoledni jste s Hit Rádiem Černá Hora, krátce po 15. hodině a filmový festival se po 38 letech vrací do Trutnova. Debutik. Takhle se jmenuje festival, o kterém mluvím. V Trutnově po letech ožívá jeho tradice a zve aktuálně na 4 dny plné filmu. Akce už teda odstartovala a chce podpořit převážně začínající filmaře a herce. Patronem debutiku je například Jan Hřebejk a filmy tak ty se promítají opravdu každý den až do neděle a to v kině Vesmír v Trutnově. No a mimo to, že můžete objevit nějaké nové filmové skvosty, tak a to mi přijde prostě geniální. Vy můžete vidět i ty starý filmy, ale takový ty, jako například Šakalí léta, jo? Já jsem Šakalí léta snad od dětství neviděla. Já úplně mám teďka před očima toho mladého Martina Dejdara a mám chuť si Šakalí léta pustit. Tak jestli to máte někdo podobně, tak nemusíte nikde na černo schánět, ale v neděli odpoledne budou právě v kině Vesmír v Trutnově Šakalí léta promítat. Tak táhněte do Trutnova a přijďte podpořit skvělý nápad, pomoct obnovit tradici a mladé filmaře přijďte podpořit, ať nám prostě vznikají kvalitní filmy. Let's go.

0: doufám, že zrovna nestojíte nikde v koloně. Rihanna na Hitrádiu Černá hora, krátce po 15. odpolední. A přesně měsíc trvalo, než nás začal kosit podzim. Rýmičky, kašílek, jiný parády. Já si třeba aktuálně teďka dávám zánět průdušek, jo. To je vám velmi příjemná záležitost. Jako nikomu z vás bych tohle nepřála. Dokonce ani tomu pánovi, co na mě dneska v autě ukazoval prostředníček za to, že jsem po městě jela předpisově. Jako ani tomu pánovi zánět průdušek nepřeju. Každopádně my víme, kdo ty bacily nosí převážně, že jo. Jsou to děti ze škol, školek. A co teďka mimo jiné třeba v těch školkách frčí? Probereme ještě za chviličku. Do té doby taky hudba, na Hit Rádiu Černá hora, Alex Warren nebo Sebastian.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Karátské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Koberce Brázda.
3: Koberce Brázda.
2: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
4: V neděli 4. října se běží pro dobrou věc Skingspan běh proti rakovině. Vítěžek poputuje na onkologii v Hradci Králové. Prvních 500 registrovaných získá originální čelenku. Nezáleží, jestli běžíš nebo jdeš. Důležité je být u toho. Informace na kingspanběh.cz.
5: Nevydařené rande, trapné ticho, rychlé sbohem a pocit nic moc? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru zabírá 100% a chmury jsou ty tam. Futurum Hradec, prostě lepší móda.
6: Hledáš práci, kam budeš chodit rád?
7: Na prácevrohlíku.cz ji najdeš.
6: V Opatovicích nad Labem otevíráme moderní sklad a hledáme spolehlivé skladníky. Dáme ti smlouvu na neurčito, nástupní mzdu 32 tisíc a k tomu příplatky. Praxi nezeš, vše tě naučí zkušený parťák.
7: Přijď na náborový den do naší haly. Ve středu 7. nebo 14. října vždy od 10 do 16 hodin. Víc na prácevrohlíku.cz. Těšíme se na tebe.
2: Pouze na Lexus Business Week. Nový Lexus ES přijíždí za speciální zaváděcí ceny. Elegantní design, prostorný interiér a vyspělé technologie. Full hybridní Lexus ES nyní získáte se zvýhodněním až 299 tisíc korun. První zákazníci navíc získají bonus 50 tisíc korun, 0% financování a zimní sety za polovinu. Od 5. října exkluzivně v Lexus Hradec Králové.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Hledáš pořádnou jízdu na kole? Doraz do Deštného v Orlických horách. Čeká tě trail pro rodiny s dětmi i dva akčnější traily plné klopenek, rychlosti a skvělého flow. Jezdíme každý víkend už od pátečního odpoledne. Traily Deštné. Nahoru pohodlně, dolů zábava pro každého.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Sebastian Rup a Líc na Hit Rádiu Černá Hora. Minutu před půl čtvrtou. Tak co, jaký parády už vám děti ze školek a škol přinesly domů? Myslím si, že se shodneme, že děti jsou prostě největší nosiči bacilů, virů, různých breberek. Mimochodem, my třeba teďka ve školce máme od včera na dveřích takovou krásnou velkou ceduli. Vši. Jako zatím jsme čistý, jo, ale musím říct, že jakmile jsem si to přečetla, tak já od té doby si pořád škrábu celou hlavu a mám jako neuvěřitelný strach, jo, že ty vši chytíme. Tak zajímá mě, co teďka třeba ve škole, školkách frčí u vás, jaký nemoci, jo, nebo obecně, jaký největší obovky už vám děti donesly domů. Pojďme si i tady dát takovou terapii sdílením. Jo, při pátku prostě pojďme si pozdílet, co teďka nás trápí ve školách a školkách. Dejte mi vědět na WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601 292 464. Nenechte mě v tom rozhodně. No a než se mi tady strhne WhatsApp a vy začnete psát, co všechno vám děti donesly, tak si dáme další muziku. Silver, Turn the Tide.

pátek 2. října, jste zítra Rádiem Černá Hora. No a my tady aktuálně řešíme téma dětské nemoci. A konkrétně, jaké jobovky děti už nosí domů ze školek, škol. A mám tady vaše reakce, co posíláte na WhatsApp. Píše například Míla, že ve školce máme aktuálně neštovice, syn je ještě neměl a je v předškolácích, takže já se vlastně modlím za to, aby je chytil a my to měli už za sebou. Jana píše, u nás zatím největší jobovka byly roupy. Když nám ve školce oznámili, že mají děti roupy, začala jsem maniacky deratizovat úplně vše. Dětem jsem prohlížela exkrementy. Byl to nejdelší měsíc v mém životě, ale naštěstí nic. No a poslední, píše Martina, my teď máme zánět spojivek, takže vlastně dobrý. Posledně ale přišel domů syn se slovy Anička dneska blinkala. Tak říkám, doufám, že jsi s Aničkou dneska moc nehrál a syn hrál a dokonce jsme se pusinkovali. No tak tady to vidíte, že jo, jak to vzniká. Pak nám domů nemají nosit děti tady ty baciloparádičky, když se pořád pusinkujou. Tak držím rodiče pěsti, ať podzim a zimu přežijeme úplně co nejlíp všichni. Babský rady říkají pít preventivně slivovičku, tak co, dneska je pátek, odpoledne, možná už máte po práci, tak dneska by to šlo.

0: hodně odolnou,
1: která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
0: Přesně.
1: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Hola, hola, opočno volá. Jsme PZP Heating, úspěšný výrobce tepelných čerpadel a právě teď rozšiřujeme výrobu a hledáme nové zaměstnance do výroby a logistiky. Všechna volná pracovní místa najdete na našem webu pzpheating.cz. Nabízíme jistotu a stabilitu zavedené společnosti, která vyrábí produkty s budoucností. Přidejte se do týmu PZP Heating v Opočně i vy.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: Hledáš pořádnou jízdu na kole? Doraz do Deštného v Orlických horách. Čeká tě trail pro rodiny s dětmi i dva akčnější traily plné klopenek, rychlosti a skvělého flow. Jezdíme každý víkend už od pátečního odpoledne.
9: Od pátečního odpoledne.
8: Traily Deštné. Nahoru pohodlně, dolů zábava pro každého.
10: Aktiv Sport Jaroměř má akci pro vaše malé děti. Půjčovnu dětských lyží do 100 cm, holí a bot na celou sezonu za 990 korun.
11: 990 korun.
10: Teď půjčíš, v dubnu vrátíš. Aktiv Sport Jaroměř.
12: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
13: Koberce Brázda.
14: Koberce Brázda.
13: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
15: Hit Radio

0: Na Hitrádiu Černá Hora do 16. hodiny pomalinku ve společnosti příjemné muziky, to byl Nico Santos a my se pojďme dát dopravu. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Zácpu teďka hlásíte v Pardubicích od Čivic směrem do centra. Nejspíš za to může Zlatá přilba. Tento víkend bude v Pardubicích dopravně rozhodně náročný, tak se na to řidiči připravte. No a pokud víte víc, tak vaše dopravní info volejte na 800 110
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
6: 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Do Česka se chystá velký ilegální sraz upravených aut. Dorazit můžou až tisíce vozů z celé Evropy. Dnes mají zamířit do Prahy a v sobotu do Brna. Policie chystá rozsáhlé kontroly, drony i vrtulník. Řidiči musí počítat také s možnými uzavírkami silnic, hlavně dneska večer. Orlicko-Ústeckou nemocnici zítra čeká odstávka proudu. Provoz podrží záložní generátory. Mimo provoz budou CTčko, magnetická rezonance i další vyšetření. Omezení čeká také urgentní příjem. Porodnice ale zůstane otevřená. Přes 5000 běžců zaplní v neděli Hradec Králové. Další ročník hradeckého Olfin Car půlmaratonu je tady, ale nebude to podle organizátora Romana Šinkovského pouze o neděli. Začíná se už v sobotu.
7: Program je rozšířený mnohem výrazněji do 2 dnů. My tomu říkáme závodní expo, což je prezentační prostor pro naše partnery, pro společnosti, které se zabývají běháním nebo zdravým životním stylem. Budou mít svoje stánky už v sobotu. Přidáváme tam moderní rave and run, komunitní běhání, které proběhne v sobotu s výrazným hudebním doprovodem.
6: Větrníky teď hýbou hnedka několika obcemi na Svitavsku, v Kamenné Horce, Dětřichově, Sklenem i Mikulči. O jejich výstavbě rozhodnou přímo obyvatelé. Referenda proběhnou o příštím víkendu společně s komunálními volbami. No a novým šéfem světového hokeje je Němec Franz Reindl. Českého kandidáta Petra Břízu porazil o 3 hlasy.
8: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
6: Jestli o víkendu nemusíte do práce nebo nejste nemocný, tak počasí vás nenechá doma na gauči. Sluníčko vás vytáhne ven v sobotu i v neděli, po ránu místy mlhy, až v neděli odpoledne může být oblačno a nejvyšší teploty zítra 20 až 24 stupňů a v neděli do 23.
1: Hit Radio Černá Hora.
0: Tak jste to slyšeli, bude krásně, škoda sedět doma, tak vás zvu na lahodnou polévku z hor. V Malé Úpě se totiž zítra chystá tradiční akce, vy budete polévky ochutnávat, hodnotit místní kuchaře, víc vám prozradím za chvilku. Teď pojďme ochutnat naši muziku, na Hit Radio Černá Hora otevíráme 16. hodinu s kapelou U2, tak hezký pátek.

Tak léto, to už máme teda za sebou, ale aktuálně máme krásné babí léto, vydařené počasí. A tak tady pro vás na Hit Rádiu Černá Hora mám víkendovou pozvánku. Maloúbská vařečka. Je po roce zpět, v Malé Úpě se od zítřejšího rána bude vařit. Vy budete ochutnávat, místní kuchaři si dají takový kontest ve vaření polévek, takže jestli jste ty polívkový typy, máte prostě polívky rádi, tak rozhodně doporučuji zítra výlet do Malé Úpy, tam si užijete a protože, jak jsem říkala, má být nádherně, prostě babí léto, sluníčko, teplíčko, tak to ochutnávání polévek můžete spojit třeba i s nějakou aktivitou, projít se v okolí, dát si třeba pořádný vyšlap na sněžku, jestli se toho nebojíte, jako po vyšlapu na sněžku, to vám bude chutnat asi úplně každá polívka, kterou tam ochutnáte. A tady na Hit Rádiu Černá Hora už další muzika. Ava Max a od mikrofonu zdraví Lucka Eisenreichová.

0: tak, řidiči, jak to vypadá na cestách. Jestli někde stojíte, tak určitě dejte vědět na naši dopravní linku, ať můžeme varovat ostatní. No a jinak pojďme si připomenout, že se blíží dušičky. Jako já vím, dneska je 2. října, je to až za měsíc, ale mě už prostě přepadlo takový duchařský téma. V předstihu jedno pro vás mám nachystaný, probereme ho za chviličku. Je to ze života a možná se v tom taky najdete. Do té doby ale další muzika, Miles Smith nebo Madonna tady na Hit Radio Černá Hora, tak zůstaňte dál s námi.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
1: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
2: Jupi!
1: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
2: Rozložte nové možnosti.
1: Když mobily,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Zažijte hokejový víkend v Pardubicích. V pátek 2. října od 18 hodin se Dynamo utká s Plzní. V neděli 4. října od 18.30 přivítá pražskou Spartu. Už od 15.30 bude v neděli navíc před Enteria arénou probíhat Foodfest. Těšíme se na vás. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
5: Lásko, jaký bys chtěl?

0: deti. No a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu.
0: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
3: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
4: Hledáš práci, kam budeš chodit rád?
5: Na prácevrohlíku.cz ji najdeš.
4: V Opatovicích nad Labem otevíráme moderní sklad a hledáme spolehlivé skladníky. Dáme ti smlouvu na neurčito, nástupní mzdu 32 tisíc a k tomu příplatky. Praxi nezeš, vše tě naučí zkušený parťák.
5: Přijď na náborový den do naší haly ve středu 7. nebo 14. října vždy od 10 do 16 hodin. Víc na prácevrohlíku.cz. Těšíme se na tebe.
6: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
7: Zaostřeno na region.
8: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region, tentokrát s primátorkou Hradce Králové Pavlínou Springerovou. Ulevilo se městu po otevření zrekonstruované křižovatky Mileta, staví město dost bytů, populace stárne. Je na to Hradec připraven, rozhovor už teď najdete na webu Hitrádia Černá Hora.
9: V neděli 4. října se běží pro dobrou věc Skingspan běh proti rakovině. Vítěžek poputuje na onkologii v Hradci Králové. Prvních 500 registrovaných získá originální čelenku. Nezáleží, jestli běžíš nebo jdeš. Důležité je být u toho. Informace na kingspanběh.cz.
10: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

16.26. To je Madonna na Hitrádiu Černá hora, u mikrofonu Lucka Eisenreichová. A co myslíte, vidí zvířata duchy? Doložený to samozřejmě nemáme, existují spíš takové hypotézy, ale já osobně tomu začínám fakt silně věřit. Náš pes totiž začal pravidelně štěkat v noci do tmy. Jo, normálně si představte, že ležíte v posteli a před ložnicí na chodbě najednou pes začne vrčet a bafat do tmy někam na zeď prostě. Jako říká se, že by mohly zvířata skutečně vidět duchy, nějaké entity, co my nevidíme. A nebo prostě, a to je možná pravdivější, že tím, že mají mnohem lepší sluch, tak třeba slyšejí sousedy dole hluk z ulice, co my neslyšíme. Ale mě zajímá, protože to fakt děsivý je. Jestli máte nějakou podobnou zkušenost se svými mazlíčky, s pejskama, s kočkama, prostě vidějí vaši psy a kočky duchy. Máte nějakou zkušenost, že prostě vás děsili nějakým syčením do tmy a tak podobně. Určitě mi dejte vědět. Máme aktuálně měsíc do dušiček, jo, 2. října. Tak už takové dušičkové téma tady na Hitrádiu Černá hora. Pište na náš WhatsApp 601 292 464. A do té doby samozřejmě další muzika.

0: Jste zítra rádiem Černá Hora, je pátek 2. října a my tady máme duchařské téma. Už jsem tady otevřela takovou duchařinu, jo, měsíc před dušičkama. Děje se nám to, že náš pes prostě štěká do tmy. Je to trošku děsivý, já tak si říkám, jestli vidí duchy nebo ne. A zajímalo mě, jak to máte vy s vašimi domácími mazlíčky, jo. Takže na WhatsApp začaly chodit reakce. Máme starého labradora, píše Veronika, a ten občas štěká na schody, i když tam nikdo není. Nejdřív jsme si mysleli, že slyší sousedy, ale jednou to dělal asi 10 minut. Já jsem šla schody několikrát zkontrolovat, nic. Potom si prostě lehl a byl klid. Upřímně radši si říkám, že slyšel něco, co já ne. Naše kočka, píše Petr, má jeden hodně divný zvyk, sedí v noci v chodbě a sleduje dveře do ložnice. Občas za nimi doslova couvá a syčí. Přitom dveře jsou zavřené a za nimi nikdo není. Když tam člověk jde, tak prostě kočka okamžitě uteče, jako to je děsivý. A na závěr tady máme od Lucky ještě jednu zprávu. Pes mojí babičky po její smrti několik dní sedával u jejího křesla a koukal na něj. Babička tam předtím sedávala každý den. Nikdy to předtím nedělal. Samozřejmě to může být tím, že cítil její pach nebo si spojoval křeslo s ní, ale v té době nám všem běhal mráz po zádech. A to se teda vůbec nedivím. Jako pojďme si říct, že něco na tom je, že ty zvířata prostě možná skutečně něco víc vidí a cítí. V případě, jestli máte ještě další historky, tak klidně pište dál na náš WhatsApp 601-292-464. Pojďme si klidně ještě chvilku tohle duchařské téma tady na Hit Radio dát.
1: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
2: Šoproku na heuréce, to už víme přece.
1: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
2: Tweet, tweet.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
4: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
5: Rekutech. Peníze včas,
6: když se tam rád vracíš.
3: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
7: Brousit, leštit, vrtat, řezat. Se stroji Flex z Top Centra jde práce od ruky. Široké portfolio akustrojů pohání moderní bateriový systém Tabless s chlazením baterií, dlouhou výdrží a maximálním výkonem. Flex, specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Nářadí Flex najdete v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze a nově také v Hradci Králové v Novákových garážích. Více na topcentrum.cz.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Českou ženskou fotbalovou reprezentaci čeká baráž o postup na mistrovství světa 2027 v Brazílii. Lvice se utkají 9. října od 19 hodin v Pardubicích na stadionu Arnošta Košťála se Skotskem. Povede se Lvicím poprvé v historii kvalifikovat na velký turnaj? Pojďte se podívat a pozbudit české reprezentantky přímo na stadion, nebo je sledujte živě na ČT Sport. Vstupenky jsou k dispozici na www.fotbalenigu.cz. Partnery jsou ČSOB, Fortuna a Adidas.
13: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
15: Hledáš pořádnou jízdu na kole? Doraz do Deštného v Orlických horách. Čeká tě trail pro rodiny s dětmi i dva akčnější traily plné klopenek, rychlosti a skvělého flow. Jezdíme každý víkend už od pátečního odpoledne.
16: Od pátečního odpoledne.
15: Traily Deštné. Nahoru pohodlně, dolů zábava pro každého.

0: 16.57 a to je signál omrknout taky východočeské silnice, tak pojďme na Hitrádiu Černá Hora na to. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. V Chlumci nad Cidlinou, v ulici na Vinici, mezi křižovatkami ulic Pražská a Jiráskova. Počítejte s novou uzavírkou, bude to až do konce listopadu a dál v Pardubicích od dneška řidiči. Počítejte s komplikacemi, doprava bude váznout, zejména v okolí Svítkova, je to kvůli závodům Zlatá přilba, bude to tak po celý víkend a konkrétně v ulici Kostnická se například jezdí kyvadlově. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Právě teď v Lexus Hradec Králové. Zvýhodnění až 700 tisíc, 0% financování, sleva na zimní sety kol a vozy s kladem.
2: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
3: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
4: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázíme-lesy-nové-generace.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
7: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ceny pohonných hmot v Česku dál čeká v příštích dnech výrazný pokles. U nafty až o 3,50 za litr, přestože dosavadní opatření státu, zastropování marží pumpařů a nižší spotřební daň citelnější zlevnění sama o sobě nepřinesla. Do vývoje cen se teď ale zapojí i nižší ceny na světových trzích. Karlovarský kraj spouští nový kalendář akcí Kam na západě. Momentálně jsou totiž informace o akcích rozptýlené mezi desítky webových stránek. To se teď změní, protože nový portál je propojí na jednom místě. Co všechno novinka nabídne, řekne mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
8: Portál umožňuje vyhledávat akce podle termínu, místa, typu nebo zaměření, zobrazit je na mapě a jednoduše se prokliknout k detailním informacím nebo přímo nákupu vstupenek. Vybranou událost si může uživatel uložit do svého elektronického kalendáře nebo ji také sdílet.
7: Lidé si také mohou nastavit, jaké akce je zajímají a dostávat o nich pravidelné informace. Houbám se stále daří a v některých oblastech, kde mají dostatek vláhy, stále utěšeně rostou. Dobré podmínky panují v podhorských oblastech, ale i na Českomoravské vrchovině. Větší šanci neodejít z lesa s prázdnou mají teď houbaři na Moravě a ve Slezsku. No a vedoucí Třinec bude dnes v 7. extraligovém kole proti hokejistům Litvínova usilovat o udržení neporazitelnosti. V Pardubicích na sebe narazí tabulkoví sousedé, druhé Dynamo, třetí Plzní. Kladno se pokusí zastavit sérii 3 porážek proti Hradci Králové a třeba Vítkovice prověří Vary.
9: Dnešní cíl je jasný, směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: 20 stupňů a sluníčko, to je pátek na východě Čech. Před námi je navíc taky parádní víkend. Babí léto jako vyšité. Dočkáme se o víkendu sluníčka a teplot maximech mezi 20 a 23 stupně Celsia.
5: Hit Radio Černá Hora.
0: U mikrofonu stále Lucka Eisenreichová, přeju vám krásný pátek a Pardubice budou tento víkend patřit cyklistům a motocyklistům. Kdo teda řidiči můžete, tak se Pardubicím radši vyhýbejte, nějaké dopravní komplikace to přinese, ale jinak, to bude báječný zážitek, úžasná atmosféra v Pardubicích, proberem to už za chvilku. Teď už další muzika na Hit Rádiu Černá Hora.

Na Hitrádiu Černá Hora krátce po 17. LP. A já mám pro vás jednu pardubickou pozvánku. Jak jsem slíbila, tak plním. Pojďme do Pardubic za programem. 78. Zlatá přilba. To je víkendový program v Pardubicích na stadionu ve Svítkově. Už to teda aktuálně žije, už ode dneška. Před chviličkou odstartovalo finále mistrovství Evropy jednotlivců. Zítra se pojede Zlatá stuha juniorů, to bude zajímavý, no ale v neděli Zlatá přilba. To je prostě tradice. Pojďme si říct, to je chlouba východních Čech a konkrétně Pardubic. A vy můžete být u toho. Vstupenky jsem se dívala stále na Zlatou přilbu jsou. Jinak se zítra v Pardubicích jede i cyklistický závod. Poprvé v historii bude město hostit Letap Czech Republic by Tour de France. V centru města pojedou top cyklisti a jasně, trošku nám to zbrzdí dopravu, bude nějaké omezení, ale ta atmosféra, ta bude úžasná. Přijďte fandit, 110 kilometrů čeká cyklisty, no a vás čeká bohatý doprovodný program celou sobotu. Tak proč si tu sobotu nespříjemnit? Počasí má být parádní, tak Pardubice to jistí. No a tady na Hitrádiu Černá Hora to jistí další muzika. Na nás už čeká kapela Linkin Park. Za chviličku to přebere taky Tomáš Klux.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Tak při tomhle se řídí úplně samo. Na východ Čech pro vás, pro všechny, tady Rádio Černá Hora, Tomáš Klus, a dneska je pátek 2. října. A mimo jiné, dnes je světový den úsměvu. Ono teda bude, ne, že jo, je pátek. Páteček, já si myslím, že každý pátek by se mohl klidně vyhlásit jako světový den úsměvu, protože to se k tomu jako směje úplně samo. Každopádně nezapomeňte ještě nejdřív zkontrolovat, jestli třeba v zubech nemáte salát od oběda, než se začnete pořádně zubit. Ať nakonec k smíchu nejste vy.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penalti.
6: Už nespadne, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: S mým hlasem mi pomohla AI.
8: Puf, puf, mňau.
7: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný.

0: Kasa se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
1: Hledáš práci, kam budeš chodit rád?
2: Na prácevrohlíku.cz ji najdeš.
1: V Opatovicích nad Labem otevíráme moderní sklad a hledáme spolehlivé skladníky. Dáme ti smlouvu na neurčito, nástupní mzdu 32 tisíc a k tomu příplatky. Praxi neřeš, vše tě naučí zkušený parťák.
2: Přijď na náborový den do naší haly ve středu 7. nebo 14. října vždy od 10 do 16 hodin. Víc na prácevrohlíku.cz. Těšíme se na tebe.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na

0: pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
3: Hledáš pořádnou jízdu na kole? Doraz do Deštného v Orlických horách. Čeká tě trail pro rodiny s dětmi i dva akčnější traily plné klopenek, rychlosti a skvělého flow. Jezdíme každý víkend už od pátečního odpoledne.
4: Od pátečního odpoledne.
3: Traily Deštné. Nahoru pohodlně, dolů zábava pro každého.
5: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
6: www.projektantbudoucnosti.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Super City Self-Aware. Jako tuhle skladbu bych mohla poslouchat klidně pořád dokola a neoposlouchala by se. Jste zítra Rádiem Černá Hora a já pro vás mám dnešní poslední pozvánku. Den lesů, konkrétně zítra, 3. října, na 7 místech po celé České republice, pro nás asi nejzajímavější lesy u Slatiňan v Pardubickém kraji. A když dorazíte, tak co vás čeká? Ukázka techniky a hlavně ochutnávka zvěřiny. Všichni víme, že lesníci mají tu nejlepší zvěřinu. Takže určitě zítra lesy u Slatiňan v Pardubickém kraji, to jistí. A prosím vás, ne, že tam přijdete mlátit ty lesníky, jo? Vys poslední kauza z Hradeckých lesů. Kdo náhodou nevíte, cyklista se nazlobil na lesníka, že ho omezil v jízdě na kole a tak mu pořádně zmaloval obličej. Tak prosím vás, tohle ne, to si nechte doma. Radši si přijďte dát pořádnou zvěřinu a ne se jako zvířata chovat. Co vy na to? A teď už si pojďme dát další muziku na Hit Radio Černá Hora. Tohle je třeba moje dětství, nebo spíš dospívání. Natalie Imbruglia, Torn. Tohle mi vždycky znělo, když mi někdo zlomil srdíčko.

0: hora. No a dnešek není obyčejným dnem. Připomínám, dneska je Světový den úsměvu. Tak se určitě smějte při tom pátku, mějte dobrou náladu. Ono se teda taky říká, že jestli náhodou máte fakt den blbec, tak když se začnete na sílu smát, vydržíte chvilku ty zuby cenit, ideálně koukat se na sebe u toho do zrcadla. Já vím, že zní to jako divně, ale skutečně to pomáhá a nálada se vám zlepší, tak to případně můžete zkusit. Každopádně naše společné odpoledne už končí. Lucka Eisenreichová i můj zánět průdušek už se loučí. Já teda doufám, že podobný bacily vás nikoho nekosí ani neskosí a že příští pátek odpoledne se uslyšíme už v lepší kondici. Já se rozhodně budu moc těšit. No a do 18. hodiny posílám ještě další muziku. Lady Gaga, Hozier a nebo třeba Taylor Swift.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo,
1: iPhone 17,
2: laserové projektory,
1: sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Není to jen fest, je to Royal Fest. Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Oš, Michal Hruza, opět Hradeček a Factorial Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS Ticket. Royal Fest. Pevnost plná hudby.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
6: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou

0: ceny energií od Fonergy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
5: V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
4: Sportka od Olvinu.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
10: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
11: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
12: Rekutech. Peníze včas,
13: když se tam rád vracíš.
10: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
14: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na Maxivita.cz.
15: Hit Radio Černá Hora.

0: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, na jižní spojce kolona od Krče k Barandiáku. Silný provoz hlásíte také od Záběhlic přes Štěrboholskou spojku a Pražský okruh až na dálnici D11 a na D1 zdržení mezi Modleticemi a Mirošovicemi. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Právě teď v Lexus Hradec Králové. Zvýhodnění až 700 tisíc, 0% financování, sleva na zimní sety kol a vozy s kladem.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Ahoj, zdraví tě Patrik Zdráhal. Boje o extraligové body jsou nelítostné a my tě k tomu potřebujeme. Tak pojď na hokej.
5: Boj o extraligové body svedou hradečtí hokejisté v neděli od 17 hodin proti Vítkovicím. Vstupenky koupíte na pokladnách ČPP Arény nebo na mountfieldhk.cz.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
8: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
0: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Poslanec Filip Turek zaslal ekologickému hnutí Duha omluvu, a to za výrok, ve kterém organizaci spojil s úmrtími při povodních a za prohlášení, že se jedná o parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě zmínil, že se vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Hnutí omluvu, o které v září rozhodl Pražský městský soud, zveřejnilo na webu. Pohřešovanou 38-letou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Tělo po bezmála měsíci pátrání objevili včera večer ve Frýdeckém lese. Dneska totožnost potvrdili testy DNA. Okolnosti úmrtí policisté dál prověřují. Byla nařízena pitva. Potravina zasažená plísní patří celá do koše. Nestačí odkrojit jen viditelně postiženou část. Upozornil na to Státní zdravotní ústav. Tady je jeho mluvčí Štěpánka Čechová.
10: Plísně mohou znamenat i významné, často pouhým okem zcela neviditelné zdravotní riziko. Jejich působením mohou vznikat toxické i rakovinotvorné látky. Pokud jsme schopni plíseň sami odhalit, nikdy plesnivé potraviny nekonzumujme a rozhodně nestačí odstranit zasaženou část pokrmu.
0: Toxiny z plísní nezničí ani teplo. A pojďme na tenis. Linda Nosková, Karolína Muchová, Sára Bejlek i Nikola Bartuňková postoupili na turnaji v Pekingu do třetího kola. Ve druhém kole naopak skončila Linda Fruvirtová.
11: Dnešní cíl je jasný. Směr květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: Sobota přinese většinou jasnou nebo skoro jasnou oblohu, ráno se zejména v severozápadní polovině Čech místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost, během dopoledne se budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách většinou kolem 16.
12: Krásný dobrý večer s vámi, už Lea, 2 minutky po 18. Nejlepší hity 80. 90. milénium. To najdete tady u nás až do 21. hodiny, tady budeme společně. Tak startujeme právě teď. Hezký dobrý večer.

Hezký dobrý večer. Máme pátek 2.10. pár minutek po 18. hodině s vámi Lea. Tak mi napište, kdo posloucháte právě teď, odkud posloucháte, co děláte, jak se máte na 777-937-777 a mezi nás přichází muž, který dokázal zpívat, tančit, ještě u toho dokonce vypadal dobře, jako by gravitace byla jen doporučení. Michael Jackson, král popu, král bílých ponožek, mistr tanečních pohybů a taky člověk, díky kterému se pojem moonwalk dostal do slovníku i lidem, kteří vlastně nikdy nebyli na měsíci, že jo, co si budem. Takže prosím vás, připravte si taneční boty nebo aspoň bílé ponožky na hladkou podlahu, protože Michael Jackson právě přichází.

0: minutky po 18. Lucie Bílá, její útěk, tak já doufám, že vy dneska nikam neutíkáte, maximálně na koncert Lunetiku. Pokud tam někdo z vás jde, tak si to užijte. My samozřejmě pokračujeme dál v muzice 80. 90. až po milénium. Tak co takhle Alphaville nebo Metafix a taky dorazí Alanis Morissette.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš. Brousit, leštit, vrtat, řezat. Se stroji Flex z Top Centra jde práce od ruky. Široké portfolio akustrojů pohání moderní bateriový systém Tabless s chlazením baterií, dlouhou výdrží a maximálním výkonem. Flex, specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Nářadí Flex najdete v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze a nově také v Hradci Králové v Novákových garážích. Více na topcentrum.cz.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua and Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.
2: Koberce Brázda.
3: Koberce Brázda.
2: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

rychle uteče, protože teď přijde typicky taneční, takovej páteční song. Bokem doprava, bokem doleva. Doleva? Fakt jsem řekla doleva. Doleva! Samba de Janeiro!

0: USA. Doufám, že se máte krásně podle toho, co píšete ano. A my pokračujeme dál. Dneska se téměř celá Česká republika chystá na legendární kapelu Lunatic. Jo, dneska bude asi velký mejdan, ale my u nás Eteru budeme hrát ne boy band, ale girl band. Black Milk, zavzpomínáme na Helenku Zeťovou, Terka Kendlová, Terka Černochová, sedmkrát za chvilku z Eteru a před nima ještě Eminem.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: V neděli 4. října se běží pro dobrou věc Skinkspan běh proti rakovině. Vítěžek poputuje na onkologii v Hradci Králové. Prvních 500 registrovaných získá originální čelenku. Nezáleží, jestli běžíš nebo jdeš. Důležité je být u toho. Informace na kingspanběh.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Sleva 20%.
3: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
2: Viď? A všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: 19. hodina je tady, pokračujeme dál, před náma ATV anebo Queenie. I want to break free. Hezký večer.

Tak večer, Hit Radio Classic, s vámi taky Lea. Doufám, že se máte parádně, že si užíváte už ten nastávající víkend, že už máte padla v práci. My vám do 21. budeme hrát to nejlepší z 80. 90. až po milénium. A jinak tomu nebude ani teď, protože zabrouzdáme k našim slovenským sousedům a dáme si Richarda Millera právě teď. Tak buďte u toho s námi. Hezký večer.

0: Hezký dobrý večer. My budeme v muzice pokračovat dál. Za chvilku třeba Belinda Carlisle. Kdo jí nemiloval, jako by nebyl. Já jí zbožňovala. Každopádně do toho ještě třeba Ultrana, to je taky Cezars a spousta další skvělé muziky, tak ať už děláte cokoliv, díky, že nás posloucháte.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
3: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké.

0: roku 2029. Férové ceny energií od Fonergy.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Hola, hola, Opočno volá. Jsme PZP Heating, úspěšný výrobce tepelných čerpadel a právě teď rozšiřujeme výrobu a hledáme nové zaměstnance do výroby a logistiky. Všechna volná pracovní místa najdete na našem webu pzpheating.cz. Nabízíme jistotu a stabilitu zavedené společnosti, která vyrábí produkty s budoucností. Přidejte se do týmu PZP Heating v Opočně i vy.
4: Koberce Brázda.
5: Koberce Brázda.
4: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.

A teď trošku přitvrdíme, tedy alespoň vizuálně, jo? Jaký máte někdy pocit, že v rádiu už dneska zaznělo úplně všechno? Tak bacha, přichází totiž švédská skupina Army of Lovers, kapela, která dokázala spojit pop, disco, tak trošku extravagantní kostýmy a tolik třpitu, že by se za něj nemusela stydět ani vánoční výloha.

0: Jedeme dál, nezastavujeme pátek večer, díky, že jste s námi. Dáme si devadesátky, protože vy je zbožňujete, milujete, my je pro vás rádi hrajeme. Tak co takhle To Unlimited, anebo Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Jo, dáme si, tak jo. A kdo se dneska večer chystáte na Lunetiky od 8 hodin do O2 Univerza, tak si to užijte, protože prostě to je nesmrtelný. Nejlepší český boyband, tak se společně vrátíme třeba do minulosti. Nejen devadesátkama tady u nás, osmdesátkama a hitama až po milénium, které vám servírujeme do 21. hodiny, ale i vy dneska s těma Lunetikama. Tak si to užijte a jdeme zase hrát. Za chviličku Atomic Kitten, to je taky doplní. Buďte s námi.
1: Hit Radio Černá Hora. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3KK v Plzni na Jižním Předměstí za 7 milionů 50 tisíc korun. Byt 1KK v Litvínově za 799 tisíc. Garáž v Liberci za 580 tisíc. Zahrada v Kryrech u Loun za 435 tisíc. A zahrada v Oloví na Sokolovsku za 380 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
1: www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Karátské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
3: Nejlepší hity 80. 90. až po milénium, to vám servíruju do 21. hodiny. Mějte krásný večer a buďte s námi. Pokračujeme.

Linkin Park za námi a my teď tak trošku zvolníme, protože před námi je jedna z mých nejoblíbenějších písní a interpretů, Phil Collins a jeho Another Day in Paradise. Píseň, která zní na první poslech jako taková pohodová osmdesátková balada, ale její téma, to je mnohem, mnohem vážnější. Připomíná totiž, že zatímco pro někoho je obyčejný den samozřejmostí, pro jiného může být boj od střechu na hlavou. Takže na chviličku žádný starosti, pohodička, relax, žádné přepínání stanic, protože tu nejlepší už máte naladěnou. Jenom Phil Collins a hudba, která vám má co říct. Tak jdeme do ráje.

Dobře, tak já budu i Leha. Pane bože, to je ten pátek. Chtěla jsem říct Lea samozřejmě, tak hezký dobrý pátek. Ježišmarja, vypněte ten mikrofon, asi fakt. Mě to dneska nekecá, jdeme radši hrát další skvělou muziku, protože před námi jsou další hity 80. 90. až po milénium, tak si to pojďte užívat s námi. Za

jedeme dál. Teď už žádné takové to pomalé ploužení, ale přichází Robin S. a její Show Me Love. Jeden z takových těch songů, u kterých se nohy začnou hýbat dřív, než nám mozek stihne dát jakési povolení. 90. pořádná dávka houseu, refrén, který se vám může usadit v hlavě, klidně třeba až do zítřka, že jo, známe takové ty hity, které si zpíváme pořád dokola. Takže jestli jste doteď jen poslouchali, teď už můžete trošku přidat, trošku

přátelé, kamarádi, za chvilku 21. hodina a bohužel náš společný čas pomalu, ale jistě vypršel. Každopádně dneska spolu usínáme, dobrou noc, ale zítra v 7 hodin ráno tady na značkách bude narozeninová ruleta a máme pro vás

0: But you're just a boy.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Zlepši si náladu.

0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Staň se součástí nejlepšího éteru na východě Čech a vysílej s námi. Volsav Hit Rádia Černá Hora 601 222 464. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.